Ráno a nebo dobrou noc, posloucháte Rádio Blaník. Mimochodem, dnes je 13. srpen. Před 24 lety jsme prožívali záplavy. Zatopeno bylo historické centrum Českého Krumlova. Voda zaplavila kamenný most v písku ze 13. století a v poledne se ocitla pod vodou Pražská Kampa. Kvůli výpadku proudu přestal fungovat Orloj. Ručičky se zastavily přesně za 5 minut 11. Prezident republiky Václav Havel zrušil dovolenou v Portugalsku a vrátil se zpátky do republiky a v Kralupech nad Vltavou pyrotechnici odstřelili loď s pískem, která ohrožovala most. No a je to 24 let. V roce 2002, právě 13. srpna. To se nám dneska stát pravděpodobně nemůže, protože dnes nás čeká krásný, jasný, slunečný den a ještě navíc teď v noci padají hvězdy. Tak se podívejte na oblohu a my vám k tomu hrajeme. Hezky česky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha jasná, noc bude ale chladnější, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, v údolích až okolo 5. Čtvrteční obloha bude převážně jasná a slunečná, teploty se budou po celý den pohybovat mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě území kolem 24. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně.

0: Hezké ráno, i dnes ve čtvrtek 13. srpna třeba posloucháte Blaník a u toho sledujete Perseidy. Ano, dnes v noci nám padají hvězdy, obloha je krásně jasná, tak vám přeji, ať vám to sledování vychází a ať si přejete něco, co se vám pak skutečně vyplní. Svátek dnes slaví Aleny, tak všechny Alenky, my vám přejeme všechno nejlepší. Je to ženské jméno, o původu jména se vedou spory, ale nesporně dneska má svůj svátek Alena. Mimochodem, když slyším Alena, protože žádnou neznám, tak se mi vybaví skvělá česká komedie Slunce, seno, jahody.
1: Alena.
0: Alena, přesně tak. Slunce, seno a pak prší, prší, tak dneska pršet nebude. Samé sluníčko. Užívejte si české písničky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha jasná, noc bude ale chladnější, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, v údolích až okolo 5. Čtvrteční obloha bude převážně jasná a slunečná, teploty se budou po celý den pohybovat mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě území kolem 24. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

0: Nádherné ráno z Rádia Blaník. Dnes už je 13. srpna, je čtvrtek a narozeniny má taxi. Ano, první taxislužba na světě vznikla právě 13. srpna a bylo to před 119 lety, roku 1907. Stalo se to v New Yorku, kde jinde. No a mimochodem, netrvalo to dlouho, pouze jeden jediný měsíc a my jsme měli první taxíky ve střední Evropě právě v Praze. Bylo to ještě za Rakouska-Uherska. No a Václavové, Laurin a Klement pracovali na různých strojích. No a představili také jeden speciální stroj s mechanickým taxametrem. Mimochodem bylo to v několika černobílých filmech. Vůz s názvem B2 nabízel velké pohodlí, auto mělo i stahovací střechu nad pasažery a na dřevěných kolech jelo až 45 km za hodinu. Tak vám přeji, aby 13. srpna letošního roku jste jeli třeba trošku rychleji, pokud budete cestovat autem. Hezké ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Krásný den, je čtvrtek 13. srpna, svátek slaví Alena a před námi jsou očekávané události. V jednu hodinu proběhne veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Ten připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Zapojí se do něj několik tisíc dobrovolníků. Více se dozvíte v ranních zprávách. Ve 4 hodiny se slavnostně ukončí rekonstrukce Kbelské ulice v Praze. Zúčastní se jí mimo jiné náměstek primátora Jaromír Beránek nebo předseda představenstva a generální ředitel TSK Filip Hájek. V 10 dopoledne začne Mezinárodní festival filmová renesance Slavonice. Na zahajovacím večeru od 18 hodin ve Spolkovém domě bude předána zlatá korouhev herečce Ivě Janžurové. A to za její mimořádný přínos kinematografii. Přehlídka potrvá do 16. srpna. A v Kroměříži začne Mezinárodní hudební akademie, která umožňuje mladým hudebníkům výuku s uznávanými lektory. Potrvá do 20. srpna. Souběžný hudební festival nabídne pak koncerty pro veřejnost. Tolik očekávané události. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: blázni. Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Hudebníci. Jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Planíku a Centropolu.
0: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
0: Sluníčkové léto
1: s Planíkem a Centropolem.
2: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
3: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
0: Kdekoliv na světě
4: a 24 hodin denně.
0: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
4: na našem webu radioblaník.cz.
5: Pohodové ráno, hezký čtvrtek, posloucháte Rádio Blanika. Před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. Ano, česká hodinka na Blaníku je připravena. Já přeji krásné ráno a buďte s námi.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty přes den vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě očekávejte nižší, mezi 22 až 26. V tisíci metrech nahorách většinou do 21 stupňů. Toliko počasí, přeji krásné čtvrteční ráno.
4: Martin Císař
0: na rádiu Blaník.
5: Ranní hodinka mezi 5 a 6, kdy vám hrajeme jenom hezky česky, stejně tak mezi 12 a 13. Tak ať se dobře stává a skvěle.

0: tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
1: S pohodou a dobrou náladou do nového dne, je tam 13, to je pravda, nicméně máme čtvrtek a víkend se blíží, což je dobrá zpráva. A my teď míříme i na silnice.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.
2: S Martinem Císařem.
1: A my pro vás máme rovnou dvě dobré zprávy pro řidiče. Přináší je dopravní expert Rádia Blaník a mluvčí ředitelství silnic a dálnic v jedné osobě, tedy Honza Riedl.
4: Tento týden bude končit oprava vozovky na silnici 38, to jsme mezi Jihlavou a Havlbrodem, a to není všechno, protože my uděláme radost i na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem, tam klidně se stálo na tom pitomým kivadle i 40 minut, vím to, tak to je taky oprava vozovky, která tenhle týden bude končit, to znamená i mezi Humpolcem a Pelhřimovem bude svatosvatý klid.
1: A ještě přidám jednu dobrou zprávu, myslím, že dnes nebo zítra se otevře v Praze Kbelská oba pruhy, to znamená jak na Ústí, tak do centra metropole, respektive směr Hostivař a tak dále. Tak dobré zprávy, ty máme na Blaníku nejradši. Tak hezké ranko.
2: Pohoda na výletě.
5: Ty toulaví, jak za starých časů komedianti spoutí.
3: Pohoda s přáteli u vody.
5: Pohodě, pohodě, pochodníky, pohodě.
3: Pohoda v práci i na dovolené.
6: Když má léto grády, když je správnej hic.
2: Ať jste kdekoliv, u nás na Blaníku vám k vaší prázdninové pohodě hrajeme celé léto hezky česky.

0: Já vím, je to pravda. Někdy z té postele člověk vyskočí a někdy se mu prostě nechce. A já mám dnes 13. srpna ten druhý případ. Dneska se mi teda vůbec nechtělo, ale my jsme tu proto, abychom vás probudili dobrou českou písničkou, protože celou hodinku hrajeme jenom hezky česky. A to pro vás. Za chvíli aktuální zprávy, krátce se podíváme na počasí a potom zpátky k písničkám. Ty české, ty jsou tady na Blaníku doma. Tak hezké ráno a hezký 13. srpnový den.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
3: Ostrava, Vítkovice a Opava.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
6: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
3: Mega sekáč Ostrava.cz.
5: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
6: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
5: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
6: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
5: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
6: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
5: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
6: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
7: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku,

servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Česko má za sebou vesmírné představení. Lidé nad republikou pozorovali částečné zatmění slunce. Měsíc ho začal zakrývat krátce po 7:45 večer. Maximální fáze nastala o necelou hodinu později. Podobná příležitost se naskytne za 50 let. V kuchyni restaurace v Praze vybuchl plyn. 3 lidé utrpěli lehká popálení, 5 lidí bylo evakuováno. Kromě zranění výbuch nezpůsobil další škody. Na místě zasahovali hasiči, zdravotníci i policisté. V akci byli i chemici hasičů s detekčními přístroji. Maroko uvedlo, že přijalo opatření proti přechodu hranice se Seutou. Na konci července přišlo z Maroka do španělského města, které je na africkém kontinentu, až 80 tisíc lidí. Fotbalová Sparta je bez kapitána. Lukáš Haraslín přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al-Fatih. Produktivní slovenský záložník působil na Letné od roku 2021. Kapitánem letenského týmu byl od loňského léta. To byly dnešní první zprávy. Ještě přidám informace o počasí. I dneska bude na obloze převažovat jasno, sluneční brýle si tedy rozhodně vezměte sebou. Teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů, chladněji bude na severovýchodě, tam naměříme 24 a v 1000 metrech na horách ukáže teploměr okolo 21. Foukat bude slabý vítr. Tolik o počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: České rádio.

0: Skvělé ráno, krásný dobrý den, posloucháte Rádio Blaníka mezi 5. a 6. dál hezky česky. Město bude na koupání zítra taky a v sobotu, jak by jsme, sobotu snad nejteplejší den tohoto týdne, tak se máme zase na co těšit. A potom člověk přijde domů od vody a řekne si, je, to mám hlad jako vlek, tak já si při té letní pohodě třeba něco dobrého ugriluji. No a co griluje taková zpěvačka Petra Černocká, jak je na tom?
1: Já upřednostňuji hlavně, když přijdu někam na návštěvu a tam se griluje, protože já na chalupě gril nemám, měla jsem tam chvilku takový nepovedený, takže já se těším, že moji kamarádi budou hodně grilovat. Jinak já samozřejmě mám radši jako grilovanou zeleninu, že jo, je to zdravější, ale jako dobře udělaný špízy, ježišmarja, nebo karbanátky, jak jsou výborný na grilu, no tak to všechno si dám, ale zatím jenom, když někam přijdu na návštěvu.
0: No prosím, takhle to má Petra a za chvíli pro změnu Petr, tedy kolega Petr Slíva s Adélou Zahradničkovou. A dnešní dobré ráno, tak si užijte den a pokud to večer bude s grilem, tak ať vám chutná.
2: Léto s Blaníkem.
3: To je i vůně špekáčků a pravé české grilovačky. Rádio Blaník. Pohodové české léto. Každý dobře ví, že není šunka jako šunka.
2: Tahle je od Leka. A hlavně má rovných 7,5 kila.
3: Udělejte si radost. A užijte si tu nejlepší českou grilovačku, kterou vám možná už brzy osobně přivezeme.
2: Přihlaste se na našich stránkách radioblaník.cz do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
3: A pak už jen buďte ve střehu.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: České rádio.

0: Za všechno může čas, Lenka Filipová, ten čas pokročil, protože jsme před startem dnešního Dobrého rána na Blaníku. Tak tedy, dobré ráno. Taky se tam v té písničce zpívalo o Slavobráně, to už pro vás stavíme. A po ní, nebo pod ní, vám bude zpívat Hanka Zagorová a Petr Rezek. Je na ní vám zaspívají Magdalénu. A bude tam i Lucka Víla. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté. Teď je 5.55, čtvrtek, 13. srpna. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
7: tisku.cz. Náplně hned.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Krásné ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji kolem 11, 12, 13 stupňů. Dnes nás čeká další den zalitý sluncem s odpoledními maximy mezi 23 až 26. Tolik počasí a jsou tu další zprávy, které pro vás celé dopoledne bude připravovat Eliška.
8: Rádio Blaník.
10: Nejvíc pohody
8: a nejvíc českých písniček.
10: Za každého počasí.
8: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Česko má za sebou další vesmírné představení. Rezort vnitra bude testovat aplikaci e-doklady. Na Kbelské v Praze skončí dopravní omezení.
12: Rádio Blaník.
11: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Jak už jste od nás slyšeli, tak lidé v Česku večer pozorovali částečné zatmění slunce. Měsíc ho začal zakrývat krátce po čtvrt na 8 večer a maximální fáze nastala o necelou hodinu později. Podobná příležitost se naskytne za 50 let. A po zatmění slunce pak v noci přišel ještě každoroční meteorický roj Perseid. Napilno měli hasiči u Studence na Třebíčsku. Odpoledne tu zasahovali u požáru lesa, který se kvůli větru rychle šířil. Na místě bylo 14 cisteren a do akce šel i vrtulník. Hasiči vyhlásili třetí poplachový stupeň ze 4. Předběžný odhad škody je 500 000 korun. Aplikaci e-doklady čeká zátěžový test. Ministerstvo vnitra společně s digitální a informační agenturou chtějí ověřit její připravenost před podzimními volbami. Jak se můžete zapojit, říká mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
13: Před samotným testem doporučujeme nejprve aktualizovat si aplikaci e-doklady, ověřit si PIN nebo nastavit biometrické přihlášení a zkontrolovat, že máte v aplikaci přidaný občanský průkaz. Přesně ve 13 hodin otevřete aplikaci e-doklady, přihlaste se a vyčkejte na automatickou aktualizaci dokladu.
11: Test bude sledovat hlavně rychlost přihlášení, dostupnost služby, úspěšnost aktualizace a chování navazujících systémů. Řidiči se dočkali. V pražské Kbelské ulici odpoledne s předstihem skončí rekonstrukce, kvůli které musela auta jezdit v jednom pruhu v každém směru. Silničáři budou v opravách ještě pokračovat, nicméně už bez omezení dopravy. Tolik zprávy a teď se těší Petr.
12: Dobré ráno, Rádio Blaník.
8: S Petrem Svívou.
0: Dobré ráno, my nikoho omezovat nebudeme, naopak my budeme rozdávat, i dneska budeme rozdávat cyklistické balíčky od MND, i dneska budete ve vysílání hledat naši blanickou hymnu Slunce dál svítí, o tom bude řeč už za malou chvíli a bude toho mnohem, mnohem víc. Přihlásí se náš krajánek a dáme si zase reprízu ranního hosta. Prostě čeká nás nabité ráno, tak ať stojí za to. Je čtvrtek 13. srpna a za půl minuty bude 6.

0: Skupina Jelen a Magdaléna na Blaníku, ten hlas v té písničce patřil Jindrovi Polákovi a ten hlas si zaspíval taky v naší hymně Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaník.
0: A i po tom včerejším zatmění slunce dál svítí, a to nejenom na obloze, ale i v našem vysílání. Ano, před 2 lety jsme si nadělili tu naši hymnu Slunce dál svítí a ta vám může letos o prázdninách docela vylepšit rozpočet, protože vám může vynést klidně 5 000 korun, ale klidně to může být i víc. Když si tu písničku odchytíte v našem vysílání, tím se dostanete do hry, no a když vám potom pustíme ukázku a vy poznáte, kdo v té ukázce zpívá, tak máte 5 000 a když to před vámi někdo neuhodl, tak máte klidně 10 000 nebo 15 000, jako měla třeba Renata.
2: Tohle místo je všude kolem nás, stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
3: Tak, to byla ukázka, tak mi řekněte, kdo to zpívá.
4: Kateřina Marie Tichá.
3: Kateřina Marie Tichá. Definitivní poslední odpověď.
4: Ano.
3: Je to tak!
0: Tak Renatě to vyneslo 15 000, vám to teď aktuálně může vynést těch 5 000 korun. Tak dobře poslouchejte, já jsem si tady připravil i ukázku, abych vám jenom dokázal, že ten Jindra Polák opravdu v té písničce zpívá.
5: Jak zpívá a rozjasňuje den.
0: To je přesně on, tak až tu naši hymnu Slunce dál svítí uslyšíte ve vysílání, volejte 800 109 109. Na nic nečekejte, když budete první, jste ve hře.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A o tom, že slunce dál svítí, to bude i za chvíli, protože nás čeká předpověď počasí. Teď jsou tady ale Pečo Boys a Go West. Vy jste s Blaníkem, děkujeme, dobré čtvrteční ráno. Je 6 hodin a téměř 8 minut.

0: Go West a Pecho Boys na Vleníku. Kdo byl včera na západě, tak se možná to zatmění slunce užil o trošku víc než ti, kdo byli na východě, protože tam trvalo prostě déle a bylo takové jako komplexnější. Nicméně i po tom včerejším zatmění slunce dál svítí, jak jsem říkal před chvílí, a jak moc, to se dozvíme právě teď.
1: Sluníčko Rádia Vleník. Rádio
2: na čtvrteční ráno, jaké dnes bude počasí, tak to nám prozradí Vojtěch Umlouv z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Je to celkem jednoduché, oblohu máme jasnou, ale s teplotami je to trošku složitější v závislosti na tom, kde a jak fouká vítr zejména. Takže nejtepleji, když pominu centrum Prahy, tak máme například ve Vráži v Jihočeském kraji, tam je ještě přes 15 stupňů Celsia, nebo taky ve východních Čechách, v okolí České Skalice, tam je taky 15 stupňů. Na druhou stranu mrazové lokality na Šumavě hlásí, jak už napovídá jejich název, slabý mráz. Na Kvildě, Perle a na Rokické slati minus 2 stupně, ale také v Jizerských horách v Kořenově, tam je také slabě pod nulou, nebo v Jelení v Krušných horách, tam je minus 1 stupeň. Jinak teploty vzduchu klesly nejčastěji ke 14 až 10 stupňům Celsia, v údolích na hodnoty kolem 6 nebo 7 stupňů.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Nadále očekáváme převážně jasnou oblohu s letními teplotami mezi 25 a 30 stupni Celsia v maximech. Kromě severovýchodu území tam bude poněkud chladněji, kolem 24 stupňů. No a v 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude jenom slabý, na Moravě a ve Slezsku místy přechodně mírný od severovýchodu až východu mezi 3 a 6 metry za sekundu.
2: Mockrát vám děkuji. Hezký den a naslyšenou.
3: Krásný den i vám, naslyšenou.
0: Suma sumárum, čeká nás docela příjemný letní den. Zůstaňte, neodcházejte, nebo si nás vemte sebou. Teď vás čeká na Vleníku Michal David. Za minutu bude 14:15.

0: Obyčejná holka Lucka Bílá na Blaníku i obyčejné holky včera mohly pozorovat to světelné divadlo na obloze. Večer se nad Českem odehrálo malé vesmírné divadlo. Měsíc nám na chvíli ukousnul pořádný kus slunce. Byl to pořádný kus, teda 85% slunečního kotouče. Takže přestože ve Španělsku nebo na Islandu mohli sledovat to kompletní zatmění, tak já měl pocit, že bylo taky skoro kompletní. Sledovala jsi včera, Adel?
1: No, já jsem sledovala, ale částečně, protože my jsme byli na večeři.
0: Taky to bylo částečné zatmění.
1: No tak ještě víc částečně. My jsme byli totiž na večeři u kamarádů a právě přítel od kamarádky, kterému se tímto omlouváme, tak pořád říkal, no už bychom měli vyrazit na to zatmění, a já jsem byla chytrá z rádia, tak říkám, ne, ten vrchol bude až ve 20:20, třeba 20:30, a bylo zrovna 19:10.

0: Máte na jakýkoliv účet, na jakékoliv sociální síti, tak tam rozhodně najdete povedenější nebo méně povedenou fotku. A pro zajímavost, pokud jste to nestihli, tak další podobné zatmění přijde v roce 2075, což je téměř za rohem, že jo. A potom přišly ještě Perseidy, neviděla jsi Perseidy?
1: Ne, to už jsem spala.
0: To už jsi spala, já už jsem taky spal, ale ono to vlastně pokračuje, včera to bylo vidět nejlépe, ale když se počkáte do dnešní noci, tak máte pořád ještě šanci.
1: Je. Yeah.
0: Takže Perseidy ještě budou. A za chvíli Krajánek řekne nám, kam pojede. A předtím ještě krátké zprávy. Teď je 6.22.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
7: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
8: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
9: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
12: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
13: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mirá.
13: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
14: Migové.
13: Harley.
14: Single X.
13: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
15: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
13: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
16: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte hub.

0: pena plně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Náplně hned.
3: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
4: Na pláži u moře,
5: ve stínu Eiffelovky,
4: anebo na dovolené v Tatrách.
5: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
4: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
6: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
7: Blaník. Dobré ráno přeje Eliška Votrubová. Do Česka dorazí tisíce dávek léku tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu. Některá balení jsou už teď v lékárnách, jiná distributoři teprve rozvezou. Další dodávky přípravku, který dlouhodobě chybí, slibuje rezort zdravotnictví na podzimní období. Lidé se v sobotu nepodívají do zahrad Strakovy akademie v Praze. Úřad vlády je neotevře kvůli očekávanému horkému počasí. Teploty mají podle meteorologů o víkendu opět šplhat nad tropickou třicítku. V maximech naměříme až 36 stupňů. Ničivé pondělní zemětřesení v Kolumbii si vyžádalo nejméně 265 obětí. Dalších téměř 500 lidí úřady stále pohřešují. Podle kolumbijské vlády šlo o nejsilnější zemětřesení za téměř 50 let. Překážkářům se závod na atletickém mistrovství Evropy nepovedl. Do finále závodu na 110 metrů překážek měli daleko. Jonáš Kolomazník skončil 18. Štěpán Števko byl diskvalifikován, protože nepřeběhl všechny překážky. Tolik krátké zprávy a slovo má Petr.
8: Děkujeme, pěkné šaty, Eliško.
9: Děkuji.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník
6: s Petrem Slívou.
8: Tak, za Relkou pokračujeme v plavbě tím dnešním čtvrtečním ránem s datem 13. srpna a nebudeme v tom sami, protože Eliško za chvíli vystřídá krajánek Rádia Blaník. Ano, bude tady Vlastík a řekne nám, kam dneska putuje. Tak to se dozvíte za chvíli, do té doby ještě No Name a za minutu bude půl sedmé.
6: Pohodové české rádio.

0: Téměř hamletovská otázka skupiny No Name, mě alebo áno, ale áno, protože je čtvrtek. A áno, taky proto, že je ráno a je tady Vlastík Suk a ten nám přichází říct, kam dneska vyjede jako Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Protože tohle se děje vždycky třikrát do týdne, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, tak teď jsme vlastně uprostřed těch tří krajánkovských výjezdů. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, tak kam nás pozveš tentokrát? Kam jedeš?
3: Adelko a Petře, já vám přeju krásné ráno a samozřejmě i všem posluchačům Rádia Blaník. Dneska zajedu do Vysokého Mýta v Pardubickém kraji, tady totiž na jaře otevřelo nové krajské technické muzeum. A jelikož je toho tady tolik k vidění, že by se to nevešlo do jedné reportáže, budu se věnovat jenom tomuto místu. Do vysílání se přihlásím krátce po 14. a po 17. hodině. Takže vyrážím a přeju krásný den.
0: Šťastnou cestu, krásný den i tobě, ať je Vysoké Mýto, ať je Krajánek Rádia Blaník a už se těšíme na první informace. Teď už dali Burianda na Blaníku.

0: On My Head a Dan Bárta na Blaníku, tohle je písnička, která zazněla ve filmu Karla Janáka Snowboardiáci, a myslím si, že pokud vám už poskakuje ve sklepě snowboard a lyže, tak dneska je nevyužijete, vzhledem k tomu, že je 13. srpna a vzhledem k tomu, že nás čeká další letní den, jak moc letní bude.
1: Hodně. Ano, opravdu do toho počasí na lyžování to má na míle daleko. Dnes bude svítit sluníčko a teploty opět můžou dosáhnout na většině území té tropické třicítky. Na severovýchodě území tady teploměr neukáže víc než 24 a na horách bude okolo 21. Bude foukat slabý vítr, takže počasí bude opravdu velice jednoduché a letní.
0: Tak já jsem rád, že jsem našel ten oslý můstek po písničce od Dana Bárty. Ta následující písnička, k té budu taky vlastně hledat oslý můstek, nebo vlastně nebudu ho hledat, tam je to vcelku jasné. Ta písnička bude pro všechny Alenky, které mají dneska svátek. Tak už za chvilku. Za 4 minuty bude 7:15.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska.
2: Za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne. Na 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
8: A?
7: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
8: nepřežijí.
7: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Dříši divu.
1: Alenka v Dříši divu a Karel Zich, písnička pro všechny Alenky, které mají svátek. Tak ať se dneska cítíte jako v Dříši divu a neustále vás něco příjemně překvapuje. A potom tady mám jedny významné kulaté narozeniny.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: 80. A ty slaví majitel jednoho z nejvýraznějších hlasů českého roku a člověk, který dokázal spojit rock, soul, blues, skvělé české texty, a tím majitelem toho hlasu je Michal Prokop. Mám rád Michala Prokopa a o to víc si vážím toho, že jsem si s ním mohl v tomto studiu před lety popovídat, mimo jiné i o jeho začátcích.
4: No já jsem až začínal dost pozdě, já jsem dlouho vzdoroval své matce, která se marně pokoušela mě přimět tomu, abych chodil na piano se učit, takže to jsem tvrdě odmítal. Čili až v roce 1963, když mi bylo 17 let, spolužák mě přived a začal mě prostě učit první akordy na kytaru, ale že se stanu muzikantem, opravdu, já jsem to bral spíš jako, že to kvůli holkám a takhle, že nás to bavilo, to hraní jako zábava, ale opravdu, že mě to začne nějakým způsobem jako profesi až v roce 1968, tedy po tom prvním československým beatovým festivalu.
1: Tak Michal Prokop má dneska 80, 80ku nebere jako důvod zpomalit, letos vydal koncertní album Live 80, které zachycuje loňský koncert ve Fóru Karlín. Na podzim vyráží s Framus 5 na turné, jeho aktuální album Ostraka získalo cenu Anděl za album roku, takže Michalu Prokopovi přejeme hlavně zdraví, energii, ať mu to pořád hraje a zpívá. Tuhle tu písničku mám strašně rád, tak si dáme.

0: Most.
1: Bitva o Karlův most, písnička, kterou Michalu Prokopovi složil ten, kterého tam slyšíte s těma husličkama, Jan Hrubý. Michal Prokop má dneska 80, takže ještě jednou všechno nejlepší a hodně zdraví. Marie Rotrová vás čeká na Blaníku v té příští hodině.
2: Měli jsme se potkat dřív za zemi, mohli jsme se vznášet výš na...
1: Lucka Vondráčková. A bude i Petr Kolář.
3: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen.
1: Hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.54.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
6: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
8: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
9: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
8: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
10: Člena skupiny Centropol.
8: Vás to nebude stát ani korun.
9: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
8: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.
5: Radio Blaník, počasí.
11: Radio Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes většinou jasno nebo skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 22 až 25 stupňů. Na horách naměříme kolem 22. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Za volantem.
11: Pozor na nehodu před sjezdem na Vrbici. Podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Dopravní nehodu stále vyšetřuje policie na dálnici D1 z Polska na Ostravu před sjezdem na Vrbici. Na 369. kilometru se srazila dvě osobní auta. Místem projedete bez zdržení.
11: Na trase z Frýdku Místku na Staré Hamry na výjezdu z Ostravice bourala také dvě auta. Tady už si postojíte v kratší koloně. Tolik dopravní servis z Moravy Slezska. Přejeme šťastnou cestu a krásný den.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Evropu sužuje rekordní sucho. V Česku přibývá stoletých lidí. V Birminghamu se ukážou česká atletická želízka.
10: Blaník.
11: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Česko dál trápí sucho. Problémy mají skoro všechna odvětví. Nedostatek krmiv způsobený suchem nutí chovatele prodávat dobytek. Na Lipně museli kvůli nízké hladině omezit provoz přívozu. Potíže hlásí prakticky celá Evropa. Třeba v Německu jsou velké řeky na historických minimech a problémy má lodní doprava i průmysl. Seniorů starších 100 let je v Česku stále víc. Důvodem je mimo jiné lepší zdravotní péče, která prodlužuje průměrnou délku života. Za posledních 7 let se počet stoletých téměř strojnásobil. Dlouhodobě pak přibývá i 90. Pro běžného člověka nemusí být snadné rozpoznat výsledek práce umělé inteligence. V Evropské unii proto od začátku srpna platí nová pravidla, která mají zvýšit transparentnost komerčního AI obsahu. Jak by ho měli tvůrci správně označovat, ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
17: Postačí k tomu například zmíněná ikona AI či krátké sdělení na začátku audio nahrávky. U uměleckých, satirických či fiktivních děl však pravidla připouštějí citlivější způsob označení, aby zbytečně nenarušovalo samotný zážitek.
11: Nová pravidla se ale netýkají běžného soukromého používání umělé inteligence. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se představí i dvě české medailové naděje. Boj o postup do finále běhu na 400 metrů čeká halovou mistryni světa Lourdes Glory Manuel. V kvalifikaci oštěpařů se pak ukáže obhájce zlata Jakub Vadlejch. Tolik zprávy, teď vám bude hrát Petr.
1: Tak atletům držíme palce.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Svívou.
1: Vám držíme palce, pokud vám právě teď zazvonil budík, ono to vyjde, nebojte, zase se postavíte na vlastní nohy. Říkám si to každé ráno, jestli to vyjde a nakonec se to nějak podaří. Tak věřím tomu, že se to podaří i vám a budeme dělat všechno pro to, abychom vám to ráno udělali co nejpohodovější. Třeba tím, že se za chvíli vrátíme ke včerejšímu Pepovu parťákovi, respektive parťačce. Ale až za chvilku, teď Marie Rotrová, čeká nás i Lucie Vondráčková a za půl minuty bude 7.

0: kolotoči. V šíleném kolotoči a Lucie Vondráčková na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak včera středa byla, a to je v odpoledním vysílání vždycky prostor pro Pepova parťáka, nebo parťačku. A včera to byl ten druhý případ. Dorazila totiž zpěvačka Šárka Resková. A ať se zeptáte jakéhokoliv zpěváka, nebo zpěvačky, nebo skupiny, vždycky mají jednu písničku, která je s nimi nějak bytostně spjatá, až to vypadá, že žádnou jinou nenaspívali, přestože jich mají desítky. Takhle s Šárkou Reskovou, že písnička Borůvková. No a tak na ní musela přijít taky řeč.
2: No je, ta se mnou půjde do důchodu a je to docela legrace. Já se tomu nebráním, protože někdo mi říká, že už jako přece jí musí mít zhnuseno, ale to je jako písnička, na kterou mám krásný vzpomínky. To tenkrát ještě žil můj muž, to jsme spolu děsně tajně jako chodili a mysleli jsme si, že o tom nikdo neví. Prostě láska je strašně sobecká a obližuje potom samozřejmě všude možně. No a je to zvláštní, protože mám spoustu jiných věcí, když někde zpívám, ty lidi si to zpívají jakoby se mnou, ale jako není to jenom Borůvková, jako je herec jedný role, tak já mám takový pocit, že já jsem zpěvačka jedný písničky.
0: Což vůbec není pravda. Adel, my se asi shodneme na tom, že Šárka Resková je strašná sympatiačka.
3: Strašně, neskutečně sympatická.
0: A přestože přišla za Pepou Černým, tak se tady jako poměrně dala do řeči s Ivou Leckou a vypadá to, že se z nich staly kamarádky.
3: Takhle, ale Iva taky se, myslím, dokáže zkamarádit s kdekým, ale nicméně ano, Šárka Resková byla opravdu velice sympatická.
0: I was made for loving you, a Kiss, to je písnička, která nás čeká teď v ranním vysílání na Blaníku a za chvíli už informace o počasí, teď je 7 hodin a 7 minut.

0: I was made for loving you a kysáci na Blaníku v 7 hodin a 11 minut.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Já teď ještě navážu jinou rockovou klasikou, Brian May z Queenu. Je mimo jiné, že to, že je skvělý kytarista, tak je taky vášnivý astronom a ten odjel do Španělska sledovat taky to úplné zatmění slunce. No ale mám takový pocit, že dneska už bude sluníčko svítit naplno. Je to tak.
2: Pojďme se podívat na aktuální teploty, protože v noci v mrazových kotlinách klesly teploty lehce pod nulu. Nicméně už teď na většině území dosahují 15 stupňů Celsia, třeba v Olomouci, v centru Prahy, v Karlových Varech máme 11 stupňů, v Plzni 12 a ty teploty jsou vlastně dost podobné na celé republice. Během dne se můžou vyšplhat na 30 stupňů na severovýchodě do 24 a na horách okolo 21. Taky dnes bude svítit sluníčko, takže očekáváme jasný den.
0: Ale je to takové to příjemné léto ještě, dá se říct, do té třicítky. Tak pokoj v duši. A Jana Kiršner teď na Blaníku. Za 3 minuty bude 7:15.

0: Hungry Eyes a Eric Carmen na Blaníku. Čeká nás další letní den, ideální, pokud nemáte jiné povinnosti, strávit jej někde u vody a trénovat. Takhle třeba pravidelně vždycky trénovala Bára Semanová, což se vyplatilo. A včera bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. A tahle ta 26-letá česká reprezentantka byla v rozplavbách nejrychlejší z 45 závodnic.
1: Bylo se fajn, bylo to trošičku náročnější vždycky ty ranní rozplavby. Člověk trošičku kalkuluje, nechce jít úplně naplno, zároveň to nechce podcenit, takže to bylo hodně takový rozvážný asi. Já si přiznám, že mi to tolik jako sil nevzalo, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev a neumím ten sprint ještě tolik rozjet, takže zatím klepu, že super, máme tady maséra, fyzioterapeutku, takže všechno řeším postupně a zatím klepu, že dobrý.
0: Tak semifinále Báru čeká dneska v podvečer, boje o medaile kraulařky svedou potom na 200. Večer držíme válce. Krátké zprávy už za chvíli, teď je 7.20. Radio Blaník.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirage.
3: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Celeva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
8: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
9: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově

0: Tým klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa. Mirá. Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice.
6: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
9: Na co?
8: Na naši fotovoltaiku.
9: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
8: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
9: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
8: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
9: A kdo se o to postará?
8: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
9: Tak to máme jasno.
10: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
11: Ve vlaku či autobusu.
12: V čekárně u lékaře.
11: A nebo na procházce v lese.
12: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
11: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
12: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
13: Blaník za volantem.
14: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na trase z Frýdku Místku na Staré Hamry na výjezdu z Ostravice bourala dvě osobní auta a provoz je tam omezený. Pozor dejte na Frýdecko Místecku v Hrádku u čerpací stanice, kde motorkář naboural do dopravní značky. Na D1 na 368. kilometru ve směru na Ostravu bourala dvě auta a neprůjezdná je Krajnice. Doporučujeme snížit rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný den.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
13: Rádio Blaník. Zprávy.
12: Rádio Blaník.
15: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. O víkendu čekají Česko další vedra. V sobotu teploty opět překročí supertropických 35 stupňů. Další vlnu tropů pak ale v pondělí ukončí studená fronta. Více uslyšíte ve zprávách před osmou. Ve Štěchovicích hoří pětipatrová budova. Hasiči na místě zasahují od včerejšího večera a platí druhý poplachový stupeň. Požár už mají pod kontrolou, dohašování ale bude pokračovat nejméně celé dopoledne. Až 5 let vězení hrozí taxikáři, který nevrátil zavazadlo s téměř 3,5 miliony korun. To v jeho autě zapomněl český manželský pár. Původně jim sice slíbil věci vrátit, ale neučinil tak a policisté ho museli vypátrat. Plavkyně Barbora Sémanová v Paříži zaútočí na třetí evropské zlato. Na trati 200 metrů volný způsob byla včera nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále. Sémanová obhajuje titul z předloňského šampionátu v Bělehradu. Tolik stručný přehled informací a na řadě jsou písničky.
16: Já jsem ti celou dobu držel palce.
15: Děkuju.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník
13: s Petrem Slíbou.
17: Další ráno tady máme už čtvrteční, má datum 13. srpna a Lenky mají dneska svátek, ještě jednou všechno nejlepší. A protože je čtvrtek, z toho vyplývá, že zítra už je pátek a to nás čeká další letní koncert Rádia Blaník. A o něm to bude za chvíli, za 2 minuty bude 7:30.

0: Tak to bylo vyznání Petra Koláře na Blaníku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, další letní koncert je před námi. Já se ještě vrátím do jednoho, který už byl, a to byl ten letošní první v Havířově, kde jsem si s Petrem Kolářem popovídal mimo jiné o tom, jak tráví léto, jestli taky chystá nějakou dovolenou.
2: Budeš mít taky nějaké prázdniny, nějakou dovolenou?
3: Ne, já nejsem plážový typ, takže já prostě o prázdninách se na dovolenku. Já mám rád dovolenou buď na podzim nebo v zimě, anebo brzy na jaře.
2: No, já vím, že my jsme se loni bavili o obytňáku. Jak to vypadá s tím obytňákem? Pojedeš, nepojedeš?
3: No to mě právě zaujalo, jak ty jsi právě byl a jak jsi jezdil po tom severu, a mě tyhle ty země jako zajímá. Já bych se tam chtěl taky podívat.
0: Takhle, zcela určitě Petr Kolář nebude na dovolené zítra. Možná přijede obytňákem, to já nevím, ale zítra bude, a to je na tebe otázka, Adélko.
4: No, zítra bude v Napajedlech, stejně jako Tereska Mašková, skupina Slza nebo naše blanická kapela. A proč se tam sejdou? No, protože nás tam čeká další letní koncert Rádia Blaník. Začínáme 5 minut před 5:30 odpoledne v klubu kultury Napajedla Louka a vstupné se samozřejmě opět neplatí.
0: Přesně tak, ale naopak vám ještě něco přivezeme. A to speciální dárek z brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun, tak se pro ní zítra stavte. Mám takový pocit, že by tam měl být zítra Vlastík Suk, že by to měl taky moderovat, tak doufám, že se nemýlím. Tak bude to určitě krásné, stejně jako to bylo před týdnem v Chomutově. Všechny naše letní koncerty jsou krásné, užijte si to.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Takže už zítra napadla další letní koncert Rádia Blaník. Teďka Omá a Lambáda. 4 minuty po půl osmé.

0: Radio Blaník.
1: Pohodové ráno.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Ani k staru nemám páru. A Jarda Uhlíř na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Houbařům už taky dochází pára, protože najít nějakou houbu v lese, to je teda umění. Většinou se chodí teda s košíkem zpátky prázdným a máte v něm maximálně tak šišku, protože houby letos v srpnu nejsou. Podle mykologa Jana Borovičky se letos houby minimálně do konce prázdnin pořádně nerozjedou, takže je potřeba najít si jinou zábavu. A houby asi nebudou ani dneska, protože to sucho bude přetrvávat. Bude sluníčko, je to tak?
3: Ano, tak k tomu výletu do lesa bez houb budete mít alespoň hezké počasí.
0: Ano.
3: Dnes bude opravdu takové to typické letní, bude krásně svítit sluníčko. Ty teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě bude o něco chladněji, tady teploty nepřesáhnou 24, no a na horách bude okolo 21.
0: No a pokud přece jenom chcete vyrazit s tím košíkem, tak jsem tady ještě našel, že největší šanci máte momentálně na severní Moravě, ve Slezsku, částečně v Krušných horách a na Šumavě, ale chce to asi lupu sebou. Za chvíli už Karel Gott a Léto, jak má být na Blaníku v 7.41.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: České rádio.

0: Karel Gott, Léto jak má být, v dnešním dobrém ránu na Blaníku, ano, léto jak má být, a navíc dneska ještě nebude tak velké vedro, takže ideální příležitost udělat si třeba cyklový let.
1: Radio Blaník vám přináší příběhy s dobrým koncem.
0: A my vás i dneska na ten cyklový let vybavíme cyklistickým balíčkem od MND, je tam bidon, je tam cyklistický batoh, moc pěkný, mimochodem reflexní pásek, cyklistické nářadí a sada osvětlení na kolo. Někomu z vás po půl deváté zase zavoláme, kdo to bude, tak to se teprve uvidí, protože záleží na vašich SMSkách, protože i dneska nám pište SMSky o vašich cyklistických příbězích, o těch, které mají nějaký dobrý konec. A některé příspěvky, musím říct, co jsme se přesvědčili v posledních dnech, jsou hodně originální.
2: No je to tak, napsala nám třeba Zlatka z Hradce Králové. Zdraví moje nejoblíbenější rádio, mě cyklistika učarovala až po 40. Manžel mi jednoho podzimního dne postavil do obýváku velkou krabici se slovy překvapení. Nové elektrokolo mi změnilo pohled na cyklistiku a konečně i manželovi stačím. Krásné výlety po Čechách a na Moravě kolem 70, 80, 90 kilometrů není problém.
0: To jsem si všiml, že takhle to řeší spousta párů, protože ženy často nechtějí na tom kole jezdit, protože nestačí svému partnerovi, takže to je tak, že muž jede na normálním kole a žena jede na elektrokole. Mm-hmm. A funguje to.
2: Jo, tak aspoň, že to má řešení.
0: Má to řešení. Máš tam ještě něco takového?
2: Mám, napsala nám Jitka z Benešova. Dobré ráno, já ráda vzpomínám, jak jsme vyrazili s malou dcerkou jeden rok a něco v Sedačce na kole a vždycky ani ne po kilometru usnula a hlava jí visela jak hadrové panence, takže naše tradiční jízda se rovnala vždy výkonu jeden kilometr a zpět domů.
0: Tak nám pište dál na 63118 po půl deváté, někoho z vás pěkně odměníme.
1: Příběhy s dobrým koncem. Na Rádiu
3: Blaník. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

0: Michael Jackson na konci té další ranní hodiny na Blaníku. A už pro vás chystáme Ivetu Bartošovou. Františka od Buty. Všechno, co mu řekla. I Petra Kotvalda. Tohle všechno a mnohem víc z Blaníku uslyšíte i po osmé, protože i tam to bude hezky česky. Teď je 7.53.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
2: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhaus Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno a v odpoledních maximech naměříme 24 až 28 stupňů. Na horách čekejte kolem 22. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
4: Na trase z Frýdku Místku na Staré Hamry na výjezdu z Ostravice vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. Provoz je tam lehce omezený, zdržíte se v kratší koloně. Pozor, dejte na Kroměřížskou před Netčicemi směrem od Troubek. Na vozovce se pohybují ovce a na Opavsku na příjezdu do Mikolajic po silnici třetí třídy od Melče jsou na silnici Telata. Pěkný zvěřinec. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Mějte krásný den, teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Eliška.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Supertropy u utne studená fronta. Ve Zlíně pokračuje demolice vyhořelé budovy. Francii nadále sužují lesní požáry.
8: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. O víkendu nás čekají další vedra. V sobotu teploty opět překročí supertropických 35 stupňů. Další vlnu tropů pak ale v pondělí ukončí studená fronta. Podle meteorologů by měla přinést ochlazení až o 10 stupňů a konečně snad i všemi očekávaný déšť. Kraj Vysočina podporuje nábor zdravotníků do svých nemocnic. Radní schválili příspěvky pro dalších 28 z nich. A to jak lékařům, tak třeba i sestrám nebo porodním asistentkám. Pokračuje mluvčí kraje Monika Brotánková.
9: Celkem kraj na jejich nábor přispěje 4 miliony a 540 tisíc korun. Cílem je stabilizovat personální obsazení jednotlivých oddělení a zachovat dostupnost zdravotní péče na Vysočině. Nelékaři se zavazují pracovat v krajské nemocnici nejméně 3, lékaři nejméně 4 roky.
8: Nejvíce nových zaměstnanců podpoří příspěvky v nemocnici Jihlava. Tady posílí noví zdravotníci třeba neurologii anebo gynekologii. Už 6 dní trvá demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Pracovníky včera mimo jiné zaměstnalo bourání strojovny výtahu. Bourací práce začaly minulý pátek. Stěžejní část prací obstrává bourací bagr s hydraulickými nůžkami. Francie dál bojuje s lesními požáry. Kvůli ohni museli evakuovat i přibližně 1200 rekreantů z turistického kempu na severu země. Třinové požáry se pak rozhořely i v dunách na pobřeží Lamaňského průlivu. Ze zpráv je to všechno a slovo má zase Petr.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
11: S Petrem Svívou.
0: S Adélkou vám přejeme dobré čtvrteční ráno, je 13. srpna, stále tady máme prázdniny, stále tady máme léto a v létě se takhle v úterý a ve čtvrtek vracíme k předprázdninovým ranním hostům a jeden takový návrat, jedna taková repríza nás čeká i za chvíli. Teď Iveta Bartošová a o lásce, za dvě minuty bude 8.

0: Lobo v dnešním dobrém ránu na Bleníku, 8:05. A tady je další z předprázdninových ranních hostů.
1: Ranní host Radia Bleník.
2: Dneska mám na lince a udělám z toho trošku rébus, rodáka z Hradce Králové, soudního znalce v oboru strunných nástrojů, pedagoga, ale především houslistu, který má na kontě více než 40 desek a popularizátora vážné hudby Jaroslava Cvěceného. Dobré ráno.
3: Krásné ráno, krásné ráno.
2: Já jsem nebyl přesný v tom počtu těch desek, kolik jich je přesně?
3: Je jich přesně, já to jenom upravím, jich přesně 46, teď točím 47. A jinak já jsem soudní znalec mezinárodní působností v oboru smyčcových hudebních nástrojů. Takže struné, tedy kytary nedělám, já dělám všecko, na co se hraje smyčcem. Tak, ale to je všechno.
2: A to je všechno, co jste naposledy musel takhle posuzovat?
3: Tak teď momentálně posuzuju pražské nástroje z 18. století. Vzniká z toho kniha, kterou připravuju, budou se nafocovat a samozřejmě se pracuje na tom, aby byly zachycený, protože to je strašně důležitý pro další generace, že to jsou dneska už hodnotné věci. Navíc jsou to věci, které, když jsou pravé, tak samozřejmě stále rostou na ceně, takže to je strašně důležitý, aby se takové věci uchovávaly pro ty další generace, které už jsou přeci jenom víc odchovaný umělou inteligencí než 4 strunami, ale tohle to musí být taky součást, jo, protože ten hodnotový žebříček by se měl nějaký zachovat.
2: Vy se moc nenudíte, co?
3: Ne, já jsem poměrně člověk, který vlastně slovo nuda nezná a pokud by to hrozil, on vlastně to nehrozí. Ne, tak beru zpět. Ne, prostě nezná, pořád jsem vakcinu, takže ale to je v pořádku.
2: Když už vás mám takhle na lince po ránu, tak se vás zeptám, jaká jsou vaše rána, v kolik vstáváte, co snídáte, řekněte mi to.
3: Ježišmarja, no tak já jsem večerní spíš ptáče, protože přeci jenom koncerty se dělají večer, tam je otázka podle toho, odkud se vracím. Co se týče snídaně, tak já se přiznám, že jsem se teď trošku dal musím se svým tělem teď udělat takový zdravuškovej základ, takže nejím tolik masa, ale jím ho a vzal jsem se hodně na ovoce, takže borůvky, jahody, no a jinak mám rád všecko, co má v sobě. Semínka, mák, teda miluju úplně.
2: Já taky, tak to jsme dva.
3: Já na něm normálně ujíždím.
2: Já mám rád nudle s mákem do dneška.
3: V mém případě, když je mám, tak toho máku je tam někdy víc než ty nudle.
2: Ptám se všech, je nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: Pro mě je nejdůležitější zpráva ta, že lidi chodí, lidi chodí a mají zájem o ty koncerty. Mám radost, že chodí, protože potřebují taky se potkat s normálníma lidma, protože když si zapnete v médium, který hovoří o politice, tak je to vlastně taková už dopředu avizovaná tragédie, že jo. A já všem taky říkám, že když dohráváme koncert, že je potřeba, aby si nezapínali po koncertě lidé zprávy, protože by si zbytečně naředili tu pozitivní energii, kterou právě nabrali.
2: Tak to byla dobrá zpráva Jaroslava Svěceného. Naslyšenou.
3: Budu se těšit i samozřejmě na viděnou. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Host Radia Blaník.
0: Tak takhle jsem si před prázdninami popovídal s Jaroslavem Svěceným. Tohle už jsou Buty a František, za chvíli počasí je 8:09 a vy jste s Blaníkem.

0: Boty a František na Blaníku, tak na hladinu rybníka bude svítit sluníčko i dneska, i o víkendu, pokud se teda rybník nevypaří.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Protože jsem se teď podíval na výhled na víkend a tropy se vrátí, mělo by být až 36 stupňů v sobotu a v neděli. Jak to bude dneska?
2: No zatím to přes tu třicítku se nepřehoupne, teploty budou v maximech 25 až právě těch 30, na severovýchodě dokonce 24 stupňů a na horách 21 a po celý den bude svítit sluníčko.
0: Ideální čas na cyklový let a my vám budeme i dneska rozdávat cyklobalíčky od MND. Už po půl deváté někomu z vás zavoláme, tak nám stále pište na 600 318 118. Ty vaše cyklohistorky s dobrým koncem, ale tohle už je Mekeš Birka na Blaníku. Bude 8:45.

0: End of the World a Miley Cyrus na Blaníku. Češi jsou prý evropská spořící jednička, jenomže potom přijde účet za energie a část toho šetření zase zmizí, protože tady jsme taky jedničky, ale na opačném konci. Podle údajů Eurostatu si české domácnosti loni odkládali skoro 20% svých příjmů, což byl společně s Německem nejvyšší podíl v Evropské unii, protože evropský průměr je okolo 13%. Je v tom teda jeden háček, prý jsme zároveň poměrně konzervativní a velkou část peněz necháváme ležet na běžných a spořících účtech, což není úplně teda ono, tam ty peníze moc nerostou a do toho máme teda ještě jednu evropskou specialitu energie, protože za elektřinu platí české domácnosti dlouhodobě nejvíc v Evropě, patříme mezi ty země, které platí nejvíc. No my se vám pokusíme ušetřit pár peněz třeba za cyklistickou výbavu, protože někoho z vás obdarujeme už za pár minut, ale za chvíli tady budou taky krátké zprávy, teď je 8.21. Rádio
1: navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
2: Zazní může kdykoliv.
1: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109
1: a buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
3: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
4: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vy

0: Dodatek.cz.
1: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
2: Dobrou noc.
1: Buona notte.
2: Sladký spánek.
1: Sono dolce.
2: Matrace.
1: Maniflex.
2: Maniflex. Magnifik.
1: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
5: Pozor, hlašení, vážení cestující. Mimo řádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
6: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
7: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
8: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
9: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
12: Tisku levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Jdeme na Hrady.
15: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
14: Migové.
15: Harley.
14: Single X.
15: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice.
16: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
15: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Mega sekáč Ostrava u Futura.
18: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
17: Mega sekáč Ostrava.cz.
19: Blaník za volantem.
10: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na trase z Frýdku Místku na Staré Hamry na výjezdu z Ostravice, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Bouralo se také na D1 na 369. kilometru ve směru do Ostravy. Nohu z plynu doporučujeme na Kroměřížsku před Netčicemi směrem od Troubek, kde se prochází po silnici Ovce, a telata jsou na Opavsku na příjezdu do Mikulajic po silnici 3. třídy směrem od Melče. Tolik dopravní servis, přejeme šťastnou cestu bez nehod.
2: Šťastnou cestu domů přejí Matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
19: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
1: Blaník. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Záchranná služba vyjíždí čím dál častěji. Pacientů záchranářům za posledních 15 let přibylo o 50%. S odkazem na data Národního zdravotnického informačního portálu to uvedla Iniciativa pro efektivní zdravotnictví. Žena bezdomova, která terorizovala Jihlavu, skončila ve vazbě. Policie uvedla, že bezdomovkyně původem z Plzeňska opakovaně porušovala zákaz pobytu v okrese. Ve městě vulgárně pokřikovala, chovala se agresivně a napadala i cestující v MHD. V Chrástu na Příbramsku hasiči dohašují požár skládky. Hořet začalo v úterý večer a platil druhý poplachový stupeň. Oheň dostali hasiči pod kontrolu po více než 20 hodin.

0: Kanadských včera odpoledne. Tenistka Kateřina Siňaková si v Torontu zahraje o 38. deblový titul v kariéře. S Číňankou Chang Shuai porazili v semifinále slovensko-britskou dvojici Mihalíková-Nicholsová, a to ve dvou setech 6-1 a 7-5. To byly zprávy a na řadě je zase Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Dobré ráno, další cyklistický balíček od MND už je na cestě. Za chvíli šlápneme do pedálu a někomu z vás zavoláme. Teď ještě Roxette a It Must Have Been Love. Za minutu bude půl deváté.

0: It must have been love a Roxette, to musela být láska. Pokud v sobě chováte lásku k cyklistice, tak možná právě teď získáte další cyklistický balíček.
1: Radio Blaník vám přináší příběhy s dobrým koncem.
0: Další příběh s dobrým koncem je nachystaný, další balíček od MND je nachystaný, je v něm bidon, cyklistický batoh, reflexní pásek, cyklistické nářadí a sada osvětlení na kolo a taky další posluchač nebo posluchačka na lince je nachystaná nebo nachystaný. Halo, halo, tady je Radio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková, kdo je tam?
2: Dobrý den, Jana Šidelková, těší mě.
0: Dobrý den, Jančo, vy máte dceru Rozičku, je to tak? Je to tak?
2: Ano, já mám dceru Rozičku.
0: Výborně. A jezdíte spolu na společné výlety na kole?
2: Ano, určitě. Teď se učíme na kole. Právě to by to byla pro ní velká motivace, takže ji teď motivuju na kolo. Začínáme zrovna.
0: Výborně, Adelka nám přečte tu SMSku, kterou jste poslala.
3: Zdravím moje oblíbené rádio, jezdívala jsem na kole s maminkou v Babiččtině údolí a každý rok to bylo překrásná dovolená. Teď učím svoji malou dcerku na kole, takže by nás to moc potěšilo, hlavně jako motivace. Krásný den přeje Janča a Rozička.
0: Tak Jančo, my vás teda odměníme, ten cyklistický balíček je váš.
2: Děkuju. Moc jste mě potěšili, děkuju vám moc krát i za Rozičku.
0: A jak to Rozičce jde?
2: Ano.
0: Jaký to jde?
2: No, s kolečkama zatím dobře, takže já doufám, že za měsíc už to bude bez koleček.
0: Má takové ty postranní kolečka, no, to musí ano. Být na začátku, je mi to jasné.
2: Ano.
0: Taky pozdravujte, posíláme balíček a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Strašně moc děkuju, hezký sluní den vám přeju.
0: Vám teď, naslyšenou. A já k tomu ještě dodám, že tím nekončíme, protože na stránce www.mnd.cz/radio můžete hrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
1: Příběhy s dobrým koncem. Na Rádiu Blaník. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
0: A ještě jeden balíček pro vás budeme mít v zítřejším dobrém ránu. Prostě milujem vás čím dál víc. Tak už je Petr Kotval, 5 minut po půl deváté.

0: tip. Pokáč a rodinný tip na Blaníku. Nedávno byl tady u nás, byl Pepovým parťákem. Záznam toho povídání najdete i s obrazem na našem YouTubeovém kanálu.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A když jsme u toho YouTube, tak teď jsem tam našel jedno skvělé video ze včerejšího zatmění slunce. Tři odborníci z Hvězdárny a Planetária Brno se kvůli částečnému zatmění slunce vznesli v horkovzdušném balónu a celý ten svůj zážitek i pozorování přenášeli živě právě na YouTube. Takže můžete se mrknout z trošku jiné perspektivy. Dneska už bude sluníčko svítit zase naplno, i když nebude takové vedro. Jak to bude s tím počasím?
2: Dnes nás čeká den, který bude takový typicky letní, bych řekla. Teploty 25 až 30, na severovýchodě území bude okolo 24 a kdo se chce schladit, tak může vyrazit na hory. Tady bude okolo 21 stupňů, no a dnes po celý den převážně jasno.
0: A nebo žblunknout někam do rybníka, teda pokud nevyschnul, jak jsem říkal. Fjordaly jsou za chvíli na Blaníku a taky malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
3: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
11: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.

0: Nan Volio, Mikala Luna, Fiorda Liso na Blaníku a za chvíli už tahle znělka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A teď jedna pravidelná malá nápověda k dnešnímu hledání tajemného roku. V tajemném roce měl třeba premiéru český film, ze kterého je tahle ukázka.
3: Mám sen stát se jednou velkým režisérem a režírovat filmy. Tata sice říká, že se to nejdřív musím naučit, ale já se stejně rozhodl, že natočím film už teď.
0: A tenhle ten film natočil Jirka Mádl. A víc, co si řekneme po 9. hodině. Teď ještě Elána Kočka. Je 8.50.

0: Eláně a kočka na Blaníku a za chvíli už slibovaný tajemný rok a dnes si jej budeme mimo jiné připomínat i těmito písničkami. Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo. Z tajemného roku je i tahle. My máme rádi víno. A taky tahle. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, a více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí Ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes krásně svítit sluníčko, jen sem tam se přežene nějaký ten mráček, ale rozhodně z něj pršet nebude. Nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 24 až 28 stupňů. Tolik počasí, jedeme na silnice.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
5: Pozorněte na D1 na 342. kilometru z Ostravy na Olomouc. Bourala tam dvě auta a částečně blokují provoz. Na D1 na 288. kilometru také ve směru na Ostravu stojí odstavená dodávka, tak ji nepřehlédněte. Na Frýdecko-Místecku v Třinci v Jablunkovské ulici na křižovatce s Mánesovou havarovalo osobní vozidlo. I tady je provoz lehce omezený. Tolik dopravní servise z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy, které připravila Eliška.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ryby budou kvůli vedrům menší. Výbava pro prvňáčka vyjde rodiče stejně jako loni. Čeští vojáci zamíří na přehlídku do Moldavska. Rádio Blaník. Pěkné dopoledne, u zpráv vás vítá Eliška Votrubová. Sucho trápí taky rybáře. Některé menší vodní toky jsou zcela bez vody a v rybnících se kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku zvyšuje riziko úhynů. Rybáři nasazují provzdušňovací techniku, přemisťují ryby a omezují nebo úplně zastavují krmení. Současná situace se podle nich projeví na podzim, při výlovech budou ryby menší. Špatný úchop tužky nebo nechuť ke stříhání nůžkami. Takzvaná grafomotorika je pro prvňáčka důležitá, protože může ovlivnit jeho školní úspěchy. Je proto důležité jemnou motoriku u dětí rozvíjet už od nejnižšího věku, jak říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
3: Miminku můžeme nabízet hračky zajímavé pro jejich smysly. V různých barvách, materiálech, hmotnostech. Předškolní děti rády napodobují dospělé a pomáhají při vaření nebo tatínkovi v dílně. Nešikovnost jim často navozujeme my sami prostým omezováním.
2: Důležité je dětem také pomoci uvolnit rameno, loket, zápěstí, aby se ruka dítěte naučila nevyvíjet při psaní nadměrný tlak. A u tématu zůstaneme. Základní výbava pro prvňáčka letos ve slevových akcích vyjde průměrně na 3350 korun. To je podobně jako loni. Přesto ale šly ceny nahoru. Nejvíce podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak zlevnily sešity a svačinové boxy. Nejdražší položkou dál zůstává školní aktovka. Čeští vojáci poprvé budou na vojenské přehlídce v Kišiněvě v Moldavsku. Ta se koná 27. srpna u příležitosti 35. výročí nezávislosti země. Z Česka dorazí jeden organizační pracovník a 4 vojáci čestné stráže armády České republiky. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
4: A nejenom písničky, ale i slovní nápovědy, vaše tipy a vaše vzpomínky o tom, čem je tajemný rok, který právě začíná. A na ty tipy a na ty vzpomínky se opět těšíme na telefonním čísle 800 109 109, kam můžete volat, případně pište SMSky na 603 118 118.

0: příjemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Still My Girl, A One Direction.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před chvíli Xander X a Olga Koenigová A v blbým věku. A tyhle ty dvě písničky mají něco společného. Obě se narodily v tajemném roce. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je z Teplic. Já bych dneska tipla rok 2014.
0: Tak dáme rok 2014. A co jste takhle dělala před 12 lety?
3: No, to mě propustili po měsíci z nemocnici květnu, ale v září jsme jeli s přáteli do Tunisu, takže jsme si udělali hezkou dovolenou.
0: To jste si to užili, co?
3: Po té nemoci, jo, no.
0: Krásný den, Jani, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.
0: Pojďme na první SMSky.
4: Blanka nám tady tipuje rok 2014, stejný tip nám tady poslal i Dominik, ale máme tady třeba i tip na rok 2016, který nám tady tipuje Petr.
0: Tak děkujeme Petře, děkujeme Dominiku. No pojďme na tu první slovní nápovědu. 10. dubna tajemného roku má v kinech premiéru film, který natočil v režisérské židli Jiří Mádl.
5: Tohle je můj táta. Moje mamka chce být těhotná, ale není.
0: A hlavním hrdinou toho filmu je 11-letý Tomáš, který se chce stát filmařem a když dostane k narozeninám kameru, tak se rozhodne natočit svůj první film o své rodině a kamarádovi. A ten film se jmenuje Pojedeme k moři.
6: To jo, ale třeba spolu ne to. Nespí.
5: Jak jako nespí?
6: No nespí, ne jako vedle sebe, ale že spolu ne to. Víš, jako.
5: Já vím, jak jako nespí, ale co jestli spolu jako nespí?
6: No spí spolu.
5: Spí.
0: Pojedeme k moři, film Jirky Mádla, který má premiéru 10. dubna tajemného roku, první slovní nápověda. Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118, ve kterém roce se nacházíme. Zase

0: Třetí nejhranější písnička v českém éteru to byla v tajemném roce. Taylor Swift a Shake It Off.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A připomněli jsme si i film Jiřího Mádla, který měl premiéru v tajemném roce na jaře, jmenuje se Pojedeme k moři. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Já tě zdravím, Petře, Luboš Skladná.
0: Ahoj Luboši, je to tvé?
2: No, já mám dva tipy, ale přikláním se k roku 2014.
0: No dobře, tak rok 2014 a zajímaly by mě tvoje vzpomínky na rok 2014.
2: Aha, klasická tvoje otázka, klasická moje odpověď, vůbec za nic nespomínám.
0: Tak já poděkuju za tip a pozdravím na Kladno, měj se krásně, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Adel, přihoď prosím SMSky.
3: Ahoj Peťo a Adelko, podle hudebních ukázek zkusím rok 2014, obyčejný pracovní rok, slavila jsem 30 let, to nám napsala Iveta z Pivína.
0: Děkujeme, Iveto.
3: Ahoj Blaníčku, myslím si, že to je rok 2014 a to hlavně kvůli písničce Víno od Činasky, zrovna jsem na Moravě a poslouchám Tajemný rok, to nám napsala Simča z Tábora.
0: Tak si to užívejte a děkujeme.
3: A přidám ještě jednu SMSku, konkrétně rok na... tip na rok 2015 a ten nám poslala Marie, která se v tom roce vdávala.
0: Díky Maruško. A co vy, jaký rok tipujete? Nenechávejte si to pro sebe. Zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 603 118 118. No a tohle už je kapela, která vystoupí taky na zítřejším letním koncertu v Napajedlích. A tohle je písnička z tajemného roku. Slza a Lhuta záruční.

0: Slza Lhuta Záruční.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Slzu zítra uslyšíte v Napajedlích, teď jste ji slyšeli v Tajemném roce, protože písnička Lhuta Záruční vyšla právě v Tajemném roce. Poprvé se dostala do éteru a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj, tady Marek, dlouho jsme se neslyšeli.
0: A Marku, zdravím. Tak, jaký je tip dneska?
3: 2014.
0: A proč?
3: Podle písniček.
0: Podle písniček. A nějaká vzpomínka bude k tomu roku?
3: No tenkrát jsem ještě chodil do školy, tudíž jsem měl i prázdniny a tenkrát mě ještě děda brával nákladňákem na výlety. Když někam jel, tak jsme byli několikrát třeba v Semilech, byli jsme v Chocni, byli jsme v Adamově, do Ostravy mě jednou vzal.
0: Tak to je super dobrodružství, ne, pro kluka v kabině nákladňáku.
3: No jasný, to bylo boží.
0: Moc děkuju, krásný den.
3: Taky.
0: Naslyšenou.
3: Ahoj.
0: Ahoj. A pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Marcela z Nového Bydžova. Dobrý den, tajemným rokem je rok 2014 a to jsem se poprvé stala v květnu babičkou.
0: To mi tady ten plot u té 14 pěkně roste, dělám čárku.
4: No a já ti přidám další, tu nám poslala Daš z Prahy. Pracovala jsem v obchodě v Praze na Národní, kde probíhala rekonstrukce, takže se to tam celé přeházelo.
0: Díky.
4: A přidám ještě tip na rok 2016, ten nám poslala Ilona. A to je všechno.
0: Co nevadí, 16. A pište dál na 600 318 118, nebo pište do komentářů na našem Facebooku, anebo rovnou zavolejte na 800 109 109. A další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem

0: hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny
4: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
3: Stavebniny Janík.
4: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
5: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
6: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
7: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
8: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispolek.cz.
9: Ještě tady Broučku vidíš?
10: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
11: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
12: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
13: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
12: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
13: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
12: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
13: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
12: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
13: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
14: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Tak to byl George Ezra a Budapest, další písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tady jsou ty, které už jsme si v dnešním tajemném roce odehráli. V blbým věku od Xyndla X a Olgy Koenigové, Víno od Činasky, anebo Lhutu záruční od Slzy. A připomněli jsme si film Pojedeme k moři, který natočil Jirka Mádla, který měl premiéru 10. dubna tajemného roku. A tohle už jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Hanka. Já bych chtěla zkusit ten rok tajemný, rok 2014.
0: 14. A proč si myslíte, že je to zrovna rok 2014?
3: Hlavně podle písničky My máme rádi víno. No my totiž v tom roce bylo ještě 60 roků.
0: No.
3: A tak jsme si to nějak zpívali.
0: A slavila jste vínem tu 60.
3: Jo, tak trošku.
0: A nebo mimo jiné.
3: Mimo jiné, ano.
0: Děkuju za vzpomínku i za tip. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Vy taky, naschledanou.
0: Tak Adel, pojďme na SMSky.
4: Krásné ráno, Blaníčko, podle písniček je to rok 2014 a v tomto roce jsme začali stavět náš vysněný dům a už rok bydlíme v novém. To nám napsala Monika z Příbrami.
0: Díky, Moni.
4: Přidáme tip od Marcely z Prahy, ta typuje rok 2016 a je to rok, kdy se jí narodila dcera.
0: Děkujeme.
4: A přidám ještě jeden tip od Martina z Brna, ten typuje rok 2015 a napsal k tomu vzpomínku, že se mu narodil první vnouček.
0: Gratulujeme a připisuju rok 2015, respektive k němu připisuju čárku a pojďme na druhou slovní nápovědu. V tajemném roce se konalo mistrovství světa ve fotbale. Bylo to historicky 20. mistrovství pořádané asociací FIFA. No a jak to tehdy dopadlo?
5: Nedovolný zákrok, ne, ano, je to tak, Schweinsteiger už se nemusí zvedat z trávníku, muž, který byl v posledních minutách bit jako žito, se může s kolegy radovat. Německo získává titul mistrů světa po bronzech a stříbru v posledních třech ročnících fotbalového šampionátu. Konečně Němci zase sáhli na zlato a Lionel Messi do své velmi bohaté sbírky ten vůbec nejdůležitější úspěch a nejcennější trofej nepřidá.
0: Tak od 12. června do 13. července tajemného roku se konalo fotbalové mistrovství světa. Po druhé v historii se stala hostující zemí Brazílie. A to je druhá nápověda. A teď vy 800 109 109 volejte 600 318 118. Pište.

0: Člověk měl v tajemném roce pocit, že otevře ledničku a uslyší i tuhle písničku. Enrique Iglesias a Bailando.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Hodně se tehdy hrála. A taky se hodně mluvilo o fotbalu, protože probíhalo fotbalové mistrovství světa v Brazílii. A taky se mluvilo o filmu Pojedeme k moři, který natočil Jirka Mádl, protože měl na začátku tajemného roku, nebo 10. dubna tajemného roku, premiéru. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím do Blaníku i vás, Petře a Adélku. Je to určitě rok 2014. Tady Zdeňka.
0: Děkuju, Zdeňko. Podle čeho tak soudíte, že je to rok 2014?
3: No, podle všech těch nápověd, no a fotbal.
0: A co jste dělala vy v roce 2014?
3: Co já jsem dělala? Tak jestli co jsem dělala opravdu, tak to jsem byla ještě šťastná, za rok se to zlomilo.
0: Tak buďte to ale šťastná a děkujeme, že voláte.
3: A já už zase jsem.
0: Už zase jste, no tak sává, hurá.
3: Díky. A ty, když vás slyším, tak rozhlásně, mějte se krásně.
0: Krásný den, naslyšenou.
3: Krásný den, naslyšenou.
0: Tak Adel, pojďme na SMSky.
4: Prolomíme jazykovou bariéru. Představte si, že tuhle tu SMSku čtu ve slovenštině, protože nám napsal Vojto ze Slovenska. Je to rok 2014, měl jsem rok po svatbě a narodil se mi syn Richard.
0: Děkujeme, gratulujeme, pro tebe určitě slovenštině na lepší než maďarština třeba.
4: To každopádně, prosím, nepište nám v maďarštině. Potom nám napsala Zdeňka z Příbramy. Dobrý den, Blaníčku, já typuji rok 2014 a to se nám narodila naše nejúžasnější vnučka Nikolka.
0: Děkujeme.
4: A potom přidám ještě jeden tip, konkrétně na rok 2016 a ten nám poslala Marcela z Ostravy.
0: Děkujeme, Marcelko, dělám čárku 2016 a poslední nápověda. V tajemném roce se taky hodně mluvilo o ledovce.
5: Na mrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
0: 1. prosince tajemného roku dorazila ledovková kalamita, která ochromila hromadnou dopravu v celé České republice a dodávky elektřiny v mnoha regionech.
6: Si prý máme zajistit nocleh, nám bylo řečeno ve vlaku, že už se odsud nedostaneme.
0: Tak stály vlaky, stály tramvaje. Kde co stálo kvůli ledovkové kalamitě? Víte, ve kterém roce to bylo? Napište nám na 600 318 118, zavolejte na 800 109 109 a tohle byla zároveň poslední nápověda.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
7: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
8: A?
7: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
8: nepřežijí.
7: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Pohodové České rádio.
2: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Adam Ďurica, Neľutujem.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Zároveň poslední písnička, podle které jste mohli hádat dnešní tajemný rok. Tak tady jsou ty poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den. Takže já bych taky se přidala, který to byl rok, byl to 2014, protože mi říkal manžel, že byl fotbal v Africe a že prostě to tam vypadalo dost divně.
0: Já to jenom upřesním, ten fotbal nebyl v Africe, ale byl v Jižní Americe, v Brazílii byl.
3: Jo, v Jižní Americe, v Brazílii, jo, no tak vidíte, tak to se můj splet teda.
0: Ale třeba ten rok sedí, uvidíme za chvilku. Mějte se krásně, pozdravujte ho.
3: Tak jo, tak
0: naslyšenou.
3: Děkuji, mějte se hezky, Blaníčku, naschle.
0: Tak Adel, pojďme na poslední SMSky.
4: Já se podívám nejdřív na Facebook, tady jednoznačně dominuje rok 2014, typuje ho třeba Zdeňka, Jiří nebo Johanka. Když se podíváme do SMSek, tak tady taky mám jeden tip na rok 2014 a je tady k tomu ještě vzpomínka anonymní. Podle filmu Pojedeme k moři, tenkrát jsem na něm byla ještě s ex-přítelem v kině a oba jsme uronili slzu. A zrovna dneska ráno jsem na tento film myslela, že bych si ho mohla pustit.
0: No výborně, výborně jsme vás inspirovali třeba.
4: A potom přidám ještě jeden tip na rok 2016 a ten nám poslal Richard.
0: Děkujeme, Richarde, a já to všechno zhrnu. Pojedeme k moři, film Jirky Mádla, který má premiéru v tajemném roce, fotbalové mistrovství světa v Brazílii a ledovková kalamita. A pokud jste typovali rok, a teď to přijde...
1: 2014.
0: Tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A to je pro dnešek od nás vše. Adelka si zítra dá pauzu, takže se uvidíme, uslyšíme v pondělí. Užij si to, papa, pa. A já se na vás těším zase zítra ráno v 6 v dobrém ránu. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 2014.

0: a jsme na samém závěru tajemného roku. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, na Blaníku, Kabáti. A jestli vám to nestačí, tak dorazí i Ilona Čáková. A dáme si i sílu starých vín. Že věci některý jsou neměný. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 24 až 28 stupňů a na horách naměříme kolem 22. Pršet nebude vůbec. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Kolona u Klimkovic se pomalu rozjíždí. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Dálnice D1 je už u nehody na 345. kilometru na Prahu otevřená. Počítejte se zdržením okolo 15 minut.
2: Bouralo se ve Vsetíně na Horním náměstí, kde se srazila 2 auta a i tady je provoz lehce omezený. A na Frýdecko-Místecku v Třince v Jablunkovské ulici na křižovatce s Mánesovou havarovalo osobní vozidlo, zdržíte se v kratší koloně. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Chovatelé kvůli nedostatku krmiv prodávají dobytek. Při bouračce autobusu u Třeboně se zranili děti. Ostrava se pustila do oprav mrakodrapu. Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. Nedostatek krmiv, který způsobuje sucho, nutí chovatele prodávat dobytek. Chovatelé a zemědělci se potýkají nejen s nedostatkem sena a senáže, ale i s jeho rostoucí cenou. Pro některé chovy je tak často jedinou možností právě snižovat stavy zvířat. Uvedl to Zemědělský svaz. K vážné nehodě na jihu Čech včera vyjížděly všechny složky záchranného systému. U Třeboně narazil autobus do stromu. Řidiče museli vyprostit hasiči a vrtulník ho přepravil do nemocnice v Českých Budějovicích. Záchranáři kromě něj měli v péči ještě 3 děti. Jednou z nich skončilo ve špitálu v Jindřichově Hradci. Ostravský mrakodrap se po letech chátrání vrací k životu. Výškový dům v Ostršilově ulici čeká rozsáhlá rekonstrukce, a to podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Z bývalého kancelářského komplexu vznikne moderní rezidence se 111 byty. Co budou mít k dispozici, ví mluvčí města Petr Havránek.
6: Pro každý byt je počítáno se sklepní kojí, řidiči si potom v blízkém parkovacím domě budou moci dokoupit vlastní stání pro svůj vůz. Výstavbu tohoto objektu zahrnuje vlastní projekt. Dimenzován je pro 185 parkovacích míst. Dalších 68 stání pro veřejnost přibude v okolí domu.
5: To se promění v přívětivý malý park a zónu pro odpočinek i volnočasové aktivity. Personál aerolinek EasyJet bude o víkendu ve Francii stávkovat. Odbory požadují zlepšení pracovních podmínek. Stávka může narušit lety, jak informovala agentura Reuters. Tolik zprávy a Pepo, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Eliško.
1: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, za minutku a kousíček už bude 10, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku si taky budeme povídat o fotbalu, protože se už zrodila taková analýza, je velice zajímavá, a v této hodině si taky zahrajeme víc nebo míň a zase to bude hlavně pro vás, kteří máte doma čtyřnohého kamaráda, nejlepšího přítele člověka, tedy pejska nebo pejsky, tak si počkejte na heslo. Teď jsou tady Kabáti, písnička pro vás všechny, kteří stejně jako já tančíte. Malá dáma, krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Laisla Bonita a Ilona Čáková, posloucháte Rádio Blaník a podíváme se na ten fotbal. Příští týden už to bude měsíc od finále mistrovství světa ve fotbale. Španělé možná ještě pořád slaví, vůbec bych se nedivil, byl to obrovský úspěch. A náš nároďák, ten už má analýzu, proč na turnaji neuspěl. Co v ní stojí v té analýze, to zmíní šéf fotbalové asociace David Trunda.
1: Kvalifikovali jsme se v podstatě jako jeden z posledních týmů na mistrovství světa, neměli jsme moc možnost volby si vybrat bázi a ty cestovní délky a vzdálenosti a časové pásma, tak vlastně přivodili to, že jsme možná mohli řešit některé věci jinak, tak aby ta mentální zátěž pro hráče i díky tomu zvolenému systému tréninkovému, který tam byl, tak byla jiná, takže to jsme probrali do detailu, čili mohli jsme se trošku postavit nějak směrem k mentální unavenosti hráčů a řešit to jinak na místě.
0: No, tak možná na tom něco bude. Každopádně nároďák má nového trenéra, tak snad se mu bude dařit o něco lépe. Vrátíme se k písničkám. Tohle je skupina Škvor a jejich asi nejslavnější píseň Síla starých vín.

0: Richie na Blaníku a jdeme si hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Víc nebo míň, vaše oblíbená hra na vlnách Rádia Blaník vždycky mezi 10. a 11. A tento týden vám rozdávám balíček pro pejsky, teda pro páníčky, kteří ho potom rozbalí svým pejskům. Je to od zvířecí rodiny, jsou to lahůdky pro pejsky a je to v hodnotě 5000 korun, takže by to mělo nějakou dobu vydržet a prý je to super kvalitní. Přátelé, jak se přihlásit? Napište SMSku na číslo 600 318 118. Do té SMSky napište celé své jméno, název obce nebo města, kde bydlíte a následně je potřeba tam uvést heslo. A to heslo já vám teď řeknu. Tak už jsme měli sedni, lehni, hav, hav. Tak víte co, dneska dáme aport, jo? Jako přines, tak aport napište jako heslo. Čekám na vaše SMSky, mějte u sebe telefon a prosím vás, zvedejte ho, já dvěma z vás zavolám a utkáte se přímo ve vysílání Blaníku. Do té doby Queeni, Tomáš Klus a Věra Martinová a taky Jirka Schellinger.
1: Není kolo jako kolo.
2: Tohle stojí rovných 90 tisíc.
1: A přesně 20 takových elektrokrasavců na vás čeká na webu MND. Tak to zkuste.
2: U nás na Blaníku vám k tomu dáme už nyní každé ráno speciální cyklistický balíček
1: s extra výbavou na vaše cesty.
2: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
2: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
6: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašezběrna.cz.
7: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
8: Dobrou noc.
7: Buonanotte.
8: Sladký spánek.
7: Sono dolce.
8: Matrace.
7: Maniflex.
8: Maniflex.
9: Magnifik.
7: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
10: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
11: Stavebniny Janík. Vybrané druhy op-

0: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Tisku.cz. Náplně hned.
4: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
5: 4 cm? To ani nepoznáš.
4: Pozor, 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc. To už fakt poznáš. Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
6: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
7: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
6: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
8: Člena skupiny Centropol.
6: Vás to nebude stát ani korun.
7: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
6: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.

0: Jirka Schellinger, jsem prý blázen jen a už si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: Nejklíčovější otázka dneška. Víc nebo míň? A kdo na ní bude znát odpověď? Možná paní Kateřina, která je z Olomouce. Kateřino, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte?
3: Dobře.
0: Sledovala jste včera zatmění?
3: Sledovala tak z poloviny, protože pak už se sluníčko schovalo, tak už jsme neviděli.
0: A byla to hezká podívaná?
3: Krásná.
0: A máte pejska?
3: Mám v rodině.
0: Máte v rodině, dobře, takže to půjde asi jako na jednu nebo na druhou stranu. Dobře, chápu. Standa je taky na telefonu, ten je z Jablonného v Podještědí, tam musí být krásně. Standa, dobrý den.
4: Dobrý den, no je.
0: Že jo? Hory, že jo, všude kolem jako kopce.
4: Čas jo.
0: To je hezký. A vy máte pejska?
4: Máme psa, ano, borderku.
0: A... Cože?
4: Borderku.
0: Border collie.
4: Ano, Aivu.
0: No tak to, my tady máme moderátora, který je dokonce na border collie jako úplný největší odborník vůbec. To je Martin Císař. Tak kdybyste někdy něco potřeboval vědět v border collie, nechtěl by se vám googlovat, tak věrohodný zdroj informací je Martin Císař, můžete mu zavolat. Prosím vás, ještě mi řekněte, jak se jmenuje vaše borderka.
4: Aiva.
0: Aiva. Jo.
4: Aiva.
0: Jasně. Jako ta maďarská pomáčka, ale bez R.
4: Ajova, říká manželka.
0: Chápu. Tak, jdeme na to. Kateřino, poslouchejte pozorně, budete odpovídat první, jo?
3: Ano.
0: Tak prosím vás, existují od té zvířecí rodiny takové pamlsky, které se jmenují Barfit Agitos. Jsou to tréninkové pamlsky a žádná chemie, žádný glycerin, žádná umělá dochucovadla, jenom maso. To hlásí, jo. A teď je klíčová otázka, ta herní. Kolik gramů má balení tréninkových pamlsků Barfit Agitos?
3: 350 gramů.
0: 350 gramů. Ach jo. Stando, pojďme společně zatleskat za přesnou odpověď paní Kateřině.
4: Zatleskám, trefila se paní.
0: Jak je to možný?
3: Děkuju. Od pondělka si pročítám zvířecí rodinu.
0: To je neuvěřitelné. No to je příprava, no. Ale jako kdo není, kdo je připraven, ten není překvapen. Stando, já překvapen jsem, protože jsem se špatně připravil, vy asi taky, že jo?
4: No tak, já bych dal méně trošku.
0: No, takže byste stejně prohrál. Tak Stando, prosím vás, vám pošlu aspoň CDčko, jo?
4: Dobře, díky.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
4: Taky, naschledanou.
0: Kateřino, vám pošlu všechny ty pamlsky. Mějte se hezky, díky, naschledanou.
3: Dobře, děkuju vám, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak to vidíte, někdo prostě leží celý týden v těch informacích a potom má náskok. Takhle to má vypadat.
1: Víc nebo míň?
2: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
0: Na, tady jsou písničky. Nick Cayman už za chvilku na Blaníku.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc než si myslíte.
7: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dvě Lenky Filipové na jednou a obě famózní. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku. Martin Maxa třeba.
1: Nech je spát, postelík z nebesy.
0: Selaví a Reddy Kirken, Černý brejle.
2: Nosím černý brejle.
0: A taky si sedneme k ohni, k táboráku.
3: S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat.
0: Medvědi a kohout, to všechno vás čeká na vlnách Blaníku v následující hodině. Hrajeme vám hezky česky celé léto, ale budeme i na podzim a i v zimě, však to znáte. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už bude 11 dopoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
6: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, pršet nebude vůbec a v odpoledních maximech naměříme 24 až 28 stupňů. Na horách pak kolem 22. Teď už jsou tu informace z dopravy.
8: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
8: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: Na Opavsku v Hlučíně v Jahodové ulici došlo k nehodě. Místem se projíždí jedním pruhem s menším zdržením. Osobní auto s nákladním se srazilo v Bruntále na křižovatce Nádražní ulice a v aleji. Zpozorněte ve Vsetíně na Horním náměstí, kde bourala dvě auta, a na Karvinsku v Chotěbuzi v Lesní ulici na křižovatce se Severní je silnice neprůjezdná kvůli padlému stromu. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Eliška.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
12: Rezort vnitra bude testovat aplikaci e-doklady. Premiér Babiš chce na slapech řešit sucho. Agresivní žena z Jihlavy je ve vazbě.
10: Rádio Blaník.
12: Příjemné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Aplikaci e-doklady čeká dneska zátěžový test. Ministerstvo vnitra společně s Digitální a informační agenturou chtějí ověřit její připravenost před podzimními volbami. Jak se můžete zapojit, říká mluvčí rezortu vnitra Adam Rézler.
13: Před samotným testem doporučujeme nejprve aktualizovat si aplikaci e-doklady, ověřit si PIN nebo nastavit biometrické přihlášení a zkontrolovat, že máte v aplikaci přidaný občanský průkaz. Přesně ve 13 hodin otevřete aplikaci e-doklady, přihlaste se a vyčkejte na automatickou aktualizaci dokladu.
12: Test bude sledovat hlavně rychlost přihlášení, dostupnost služby, úspěšnost aktualizace a chování navazujících systémů. Ve Štěchovicích hasiči stále zasahují u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu. Na místě jsou od včerejšího večera. Požár už mají pod kontrolou, ale dohašování bude pokračovat nejméně celé dopoledne. Hasiči postupně rozebírají zasažené konstrukce. Premiér Andrej Babiš dneska navštíví Slapy. Chce se zabývat suchem, jak řekl na sociálních sítích. Šéf kabinetu v souvislosti s tím taky uvedl, že je pro obnovení národní koalice pro boj se suchem. Na Slapy Babiš zamíří spolu s ministrem zemědělství Šebestiánem a taky generálním ředitelem Povodí Vltavy Kubalou. Žena bezdomova, která terorizovala Jihlavu, skončila ve vazbě. Policie uvedla, že bezdomovkyně původem z Plzeňska opakovaně porušovala zákaz pobytu v okrese. Ve městě vulgárně pokřikovala, chovala se agresivně a napadala i cestující v MHD. Ze zpráv je to ode mě všechno, na řadě jsou písničky a Pepa.
0: Je to tak, Eliško, já jsem se rozhodl, že taky vyřeším sucho a našel jsem tady návod na internetu na tanec na přivolání deště a vůbec to není složité, tak za chvilku to zkusíme, jo?
8: Pepa Černý
10: na rádiu Blaník.
0: Dohromady jenom pár kroků, otočka, to bude v suchu. Tak přátelé, hezké dopoledne, 11. hodina odbije asi za minutku a půl a my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí za chvilku kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí a teď nám zaspívá Michal David, Když jsou doma galeje.

0: Vysavačina na cestu
1: a Pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu.

0: Tornero a Santo California, originál. Posloucháte Rádio Blaník a teď je tady další originál. Petr Slíva a Zlaté české ručičky.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Pavlou Ralbovskou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy jste ze Lhoty za Červeným Kostelcem, říkám to dobře?
4: Ano, úplně přesně tak.
3: Tak to jsem se musel podívat na mapu, to je někde u Náchoda. Je to tak?
4: Ano, ano, blízko polských hranic.
3: A tam vzniká zdravé mídlo. To mám taky pravdu.
4: Taky.
3: Co to je zdravé mídlo?
4: Je to malá moje značka podnikání, která zahrnuje ruční výrobu přírodní kosmetiky, jídel, kosmetiky na vlasy a tělo, spoustu vonělých přírodních produktů.
3: Co vás to napadlo, že se ptám?
4: Je to takový plnění mého dětského snu, když to tak řeknu. Protože k oboru výroby, krásy a péče jsem tíhla už jako malá, ale samotný ten můj příběh pokusů a tvorby té značky, ten začal až tak v roce asi 2017, kdy jsem sama prodělávala docela náročný kožní problémy. 12 let jsem měla neřešitelný ekzém a lítala jsem od jednoho lékaře k druhému a bylo to celkem opravdu neřešitelný. Tak jsem začala pak zkoušet svoji kosmetiku, která bude nejšetrnější a která nebude obsahovat ty dráždivé látky, na který jsem alergická. Takže jsem začala vyrábět, nechala jsem si vlastně v roce 2019 certifikovat prvních 13 výrobků a postupně se to rozšířilo a v roce 2020 jsem pak otvírala e-shop.
3: Jakou metodou vznikají ta vaše mídla?
4: Ty moje mídla jsou metodou zastudená. Je to vlastně chemická reakce, kdy vzniká chemickou reakcí zásady a kyseliny, kdy vlastně tou kyselinou jsou oleje a tuky. A zásadou je ten louh, který vlastně tradiční metodou zmídelňuje ty oleje a vzniká v nich mídlo a glycerin.
3: Vy jste říkala, že jste začínala z té 13 výrobky, kolik jich máte teď?
4: Opravdě ani jsem je nepočítala, ale přibyly k tomu další produkty, které jsou standardně pro rutinní denní péči. To, co jsem používala já, tak jsem se snažila dát do oběhu i pro ostatní lidi, kteří třeba řeší různý kožní problémy nebo jsou alergický nebo mají intolerance na různý konzervanty, takže k tomu pak přibyly deodoranty, měcí oleje, koupelový soli, balzámy na rty a určitě plánuju i dál.
3: Mě tady ještě zaujaly mídlové hoblinky na praní, to si pamatuju jako dítě, že to existovalo.
4: No.
3: Takže to je na takové to šetrné praní.
4: Je to tak, to prádlo, které je vyprané kokosovým mídlem, tak vlastně voní čistotou, nemá žádnou parfumaci a to je poměrně dobře. Manžel vždycky říká, když se setkáváme s lidmi na trhu, že to vypere jeho špinavý monterky a je to pravda. Dá se to použít jak na praní v pračce, tak i na ruční praní.
3: To znamená, že lidé, kteří mají třeba nějaké problémy, tak se s vámi můžou nejdříve dohodnout, promluvit si, nechat si poradit, co je pro ně nejvhodnější. Funguje to tak?
4: Určitě můžu poradit ze své vlastní zkušenosti, protože jsem to opravdu dlouhosáhle řešila a i když jsme každý individuální, tak přece jen pokožka je náš největší orgán těla, to, co střebáváme přes ní, tak by mělo být určitě bezpečný a šetrný, tak aby jsme se neublížili.
3: A kdyby si od vás chtěl někdo něco pořídit, co má pro to udělat?
4: Může mě kontaktovat přes Instagram nebo přes Facebook, případně pak v průběhu trhu má možnost nás potkat i osobně na různých trzích a řemeslných jarmarcích, kde se účastníme třeba tady u nás v tom Královéhradeckém kraji.
3: Pojďme říct ještě adresu internetových stránek.
4: www.zdravemídlo.cz.
3: A já vám poděkuju, popřeju vám hodně štěstí. Zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně. Naslyšeno.
4: Děkuju moc.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, děkujeme. Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky. Tohle je Martin Maxa, c'est la vie.

0: Freddy Kirken a Černý brejle na vlnách Rádia Blaník. Černý brejle. Možná jste si všimli, že někteří hráči pokru, hlavně ti profesionální, když to dávají třeba v televizi, ta jejich klání několika hodinová, tak nosí právě sluneční brýle u toho hráčského stolu, aby nebylo vidět, když jsou třeba nadšení, že mají dobré karty. Prostě, aby mohli lépe blafovat. Ale nevymysleli to hráči pokru. Oni už v Číně v roce 1430 začali takové primitivní černé brejle nosit soudci, aby byli takový tajemnější a taky, aby nebylo vidět, jak rozhodnou. Tak to jsou kořeny černých brýlí. Za chvilku Lucka Vondráčková, Pepa Wagner, taky Bengals a Manic Monday, takhle při čtvrtku, a budeme si dál hrát. Hlavně hezky česky, jsme Blaník.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.

0: se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
2: Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Pozor, hlašení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyzeleznicnispavek.cz.
5: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhaus Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
3: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Tohle hezká písnička, co?
1: Slunce dál svítí.
2: Na rádiu Blaní.
0: No jistě, přátelé, to je ta naše Slunce dál svítí. Tu přece hledáte ve vysílání Rádia Blaník. Tak já tady zvednu telefon na lince číslo 1. Kdo pak to byl? Kdo byl první? Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, Michal Reitman, já volám ohledně výherní písničky.
0: Výherní písničky, jo, myslíte, že teď zazněla?
3: Myslím, že teď zazněla.
0: Dobře, tak ten první předpoklad jste právě teď splnil a teď ještě ten druhý. Vy musíte poznat podle ukázky, kterou vám teď pustím, kdo pak nám to zpívá. Jste připraven?
3: No, zkusím to.
0: Jo, tak pozorně poslouchejte, kdo pak to je?
4: Znám místo, kde úsměvem se nešetří a plní se tam přání.
0: No.
3: No.
0: No. Jde o 5 000.
3: Teď si nejsem jistý.
0: No, tak musíte vystřelit rychle nějaký jméno. No. Tak teď, já vám to odpočítám. 3, 2, 1, jméno. Halo?
3: No, nevím.
0: Nevím, takže nevyhráváte. Ale víte co, já vám přesto tleskám, protože vy jste způsobil úžasnou věc. Vy jste způsobil, že ten, kdo se dovolá po vás v dalším výherním kole, tak už nebude hrát o 5 000, ale o 10 000 korun. Tak přesto vám moc děkuju, aspoň vám pošlu CDčko, jo?
3: Děkuju.
0: Nemáte za co. Tak se mějte hezky, nashledanou. Halo? No tak to byl opravdu zvláštní člověk.
2: Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí.
0: No já vám navizuju další písničky. Sandra, Everlasting Love a taky Nedvědě jako Out. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník a dál vám budeme hrát samozřejmě hlavně hezky česky. A jak už teď víte, hrajeme o 10 000. Hledejte písničku Slunce dál svítí.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Napoj za 49,90 a Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do Auto ESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Michal Pink a Má daleka na vlnách Blaníku. A je to tady, máme před sebou českou hodinku, přátelé, a s ní dorazí Karel Gott.
1: Je jaká je.
0: Bude krásná vlna českých písniček, dáme si třeba tu z básníků. A zazní taky duhová víla. Česká hodinka před námi, posloucháte Rádio Blaník. Teď je před námi bezprostředně počasí, doprava a zprávy v rychlém sledu za sebou a za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
4: Mega sekáč Ostrava.cz. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
6: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
7: Stavebniny Janík.
6: S námi to zvládnete.
8: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
9: Krásné poledne přeje Tereza Musilová. Zítra nás čeká slunečný den s tropickými teplotami. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou jasno a naměříme mezi 24 a 30 stupni Celsia. Taková je předpověď a teď už je tu dopravní servis.
8: Kdy bude to správné počasí na výlet?
10: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
8: Za volantem.
9: Na Karvinsku v Orlové v Klášterní ulici havarovala 2 osobní auta, provoz je tam částečně omezený. Na Frýdecko-Místecku v Pražmě na místní silnici se srazilo osobní auto s motorkářem, i tam počítejte s omezením provozu. Na Olomoucku v Grigově došlo k nehodě ve Valentově ulici, tam jsou v sobě 2 osobní a částečně blokují provoz. A ke srážce 2 osobních aut došlo i mezi Zlínem a Frištákem, konkrétně u odbočky na Štípu, počítejte s nárazovým zdržením. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Kvůli suchu a horku se zvyšuje nebezpečí požáru. Prezident Pavel zamíří opět na Vysočinu. Smíchovské nádraží v Praze prochází proměnou. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Pro celé Česko už platí výstraha před požáry. Nebezpečí šíření ohně je zvýšené hlavně v důsledku dlouhodobého sucha. Vše platí až do odvolání. V následujících dnech se totiž bude oteplovat a navíc také zesílí vítr. Meteorologové zároveň varují i před vysokými teplotami o víkendu, kdy může být na většině území nad 32 stupňů. Požár lesa u Studence na Třebícku krotili hasiči až do nočních hodin. Celkem na místě zasahovalo na 20 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Plameny zasáhly plochu 100x150 metrů a situaci zhoršoval také silný vítr. Na místě pomáhal i vrtulník s bambivakem a škoda za asi 500 000 korun. Prezident Petr Pavel vyjede na další cestu. Už příští čtvrtek navštíví 2 firmy v Novém Městě na Moravě a také zámek Maleč. Setká se i se zástupci asociace majitelů hradu a zámků. Prezident byl na návštěvě Vysočiny už letos v polovině června. Smíchovské nádraží v Praze se mění před očima. Pokračuje modernizace celého areálu. Staví se nová lávka, která propojí Smíchov s Radlicemi a vzniká také moderní technologická budova. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
14: Výrazně pokročily zejména práce na stávajícím třetím a zcela novém čtvrtém nástupišti. Pro veřejnost se otevřou v říjnu. Nyní dostávají vybavení v podobě přístřešků a také eskalátorů.
13: Celá rekonstrukce má být dokončena na konci roku 2028. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
0: Ano, děkujeme Moni moc.
15: Pepa Černý na Rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za minutku už je to tady. Začíná česká hodinka plná českých písniček, budeme si taky trochu povídat, vydáme se na kontrolu solárů a taky popřejeme k velkým kulatinám jednoho legendárního hudebníka, zpěváka, muzikanta, taky někdejšího politika. On má prostě dneska narozeniny, Michal Prokop, tak za chvilku si zahrajeme jeho písničku, moji oblíbenou. A teď jsou tady činasky, Láska a Data.
16: Už nejsem

0: Kdy hledáme signál?
1: Já doufám, že máte signál a že jste včera slyšeli energoporadnu.
2: Energoporadna Rádia Blaník.
1: I tu pro vás na Blaníku máme, přátelé, připravuje ji Adela Zahradníčková, hvězda našeho rána, spolu s Petrem Slívou samozřejmě. No a vždycky ve středu ráno a potom v podvečer v repríze v 6:30 zhruba můžete slyšet právě energoporadnu. A navíc, my pro vás máme na našem webu takovou hru. Je tam formulář, který můžete vyplnit a získat od Blaníku a Solar Energy Service and Care úžasnou věc. A sice profesionální kontrolu vaší solární nebo chcete-li fotovoltaické elektrárny v hodnotě až 10 000 korun. A navíc dostanete ještě 3 000 korun na ruku. Jako peníze dostanete do ruky. Tak to můžete opravdu vyhrát. Podívejte se na náš web radioblaník.cz a vyplňte tam ten formulář. Může se vám stát, že za vámi potom vyrazí náš Lukáš Valenta, kolega a sympaťák, na kontrolu. Vyrazil včera a takhle to dopadlo. Lukáši, máš slovo.
3: Dnes jsme vyrazili do Oprechtice za paní Miladou.
4: Dobrý den, je dneska velice krásně, užívá se fotovoltaika úplně excelentně. Mám jí 12 let a jsem s touhle firmou velice spokojená.
3: A jak servisní prohlídka dopadla? To už ví Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care.
5: Panely jsou ještě na zelený bonus, je to elektrárna staršího data, to znamená nějakým způsobem jako fungovala, je taková jako menší, nicméně tím, že se o to nikdo pořádně nestaral, neprobíhala tam běžná údržba, tak vlastně jsme zjistili, že kabely, které jsou tam prověšený, které jsou různě izolačkou pospojovaný, tak jsou vlastně skoro životu nebezpečný, protože to napětí, které ty panely neustále dávají, tak sahat na ty kabely. Tím spíš, že celá elektrárna není vůbec uzemněná, je vlastně životu nebezpečný.
3: Ano, i tohle se stává. Každopádně technici paní pomohli a navrhli řešení. Takže pokud i vy chcete zkontrolovat vaši fotovoltaiku, přihlaste se na našem webu na radioblaník.cz.
1: Je to tak, Lukáši, moc krát děkujeme. Přátelé, a pokud vy sami tu solární nebo fotovoltaickou elektrárnu nemáte, tak si říkáte, že nemůžete nic vyhrát. Můžete. Vy můžete tu kontrolu za 10 000 od Solar Energy Service and Care vyhrát pro někoho jiného, třeba pro známého souseda, nebo příbuzného, nebo kamaráda, a ty 3 000 korun na ruku, ty připadnou ale vám. Takže vy vlastně vyhrajete trojku, jak se říká lidově, a k tomu ještě pro někoho známého tu velkou kontrolu, která samozřejmě dopadne dobře, to je jasný.
2: Energoporadna Rádia Blaník.
1: Tak a teď jdeme přát k těm velkým narozeninám. Michal Prokop, dnes 80 let. Michale, všechno nejlepší. A hlavně pevné zdraví.

vůňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha,

0: Lešek Semelka a Šaty z šátků na vlnách Rádia Blaník. Před chvilkou jsme přáli Michalu Prokopovi k 80. narozeninám a on stejný ročník je i Lešek Semelka. Ten bude mít 80. 24. listopadu. Takže za kolik je to měsíců? Listopad je 11. měsíc, teď máme 8. to znamená za 3 měsíce budeme přát Leškovi Semelkovi k 80. narozeninám. Dneska přejeme ještě jednou a významně Michalu Prokopovi všechno nejlepší. Za chvilku Václav Neckář, Křídla iluzí, to je ta z básníků. Zahrají nám také Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, Pěkně dohromady, Miluju tě a Dalibor Janda, 10 prstů pro život. Posloucháte Blaník.
1: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
2: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Havířovské slavnosti 4. a 5.

0: biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirář.
3: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
7: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější. Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
8: Pozor, hlášení, vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
9: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
10: Na co?
9: Na naši fotovoltaiku.
10: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
9: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
10: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
9: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
10: A kdo se o to postará?
9: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
10: Tak to máme jasno.
11: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: listů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Asi tak. Dalibor Janda, 10 prstů pro život, posloucháte Blaník. A českou hodinku, přátelé, já vás chci pozvat na seriál koncertů Hudba na Vinicích. Jak z názvu vyplývá, tak jsou to koncerty, které se konají na Vinicích. A pořád se tam v rámci tohoto seriálu něco děje. Například teď 14. tedy my máme letní koncert na Pajedlech. Ale pozor, 15. Ve Znojmě, ve vinařství Lahofer v rámci Hudby na Vinicích zahrajou Migové. Trost diskotékosti jsou tradičně vyprodáni už v Kutné Hoře 15., takže tam už nevyrazíte, pokud nemáte vstupenky. Ale kdo pak je tam dál na programu? 21.8. si můžete rozšířit hudební obzory, protože Tata Boys my moc nehrajeme.
2: Tak do tance, mládeži.
1: A přitom je to jedna z nejlepších koncertních skupin v celé naší zemi. Ale pozor, Marie Rotrová, ta je na Blaníku jako doma. A 22.8. bude jako doma taky ve vinařství Lahofer ve Znojmě. Ale Hudba na Vinicích, ta přináší spoustu různých interpretů. Davida Kolera nebo třeba Čechomor. A vždycky, když tam budete, tak si můžete dát nějaké dobré tamní víno přímo z té vinice. Navíc nejsou to žádné masovky, takže se nemusíte jako mačkat nějak výrazně. No, podívejte se, Hudba na Vinicích.cz. Doporučuju za celý Blaník. Za chvilku Arakain, Aleš Brichta, Slečna závist. A nebo Hana Zagorová a Petr Rezek a jejich Duhová víla.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
15: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Hana Zagorová, Petr Rezek, Duhová víla, kéž by zapršelo. Přátelé, je na za námi česká hodinka, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Zaspívá nám třeba Petr Spálený.
1: Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásný.
0: Taky Iveta Bartošová.
2: Posledním slůvkem ti teď své zvolen dá.
0: I Petr Kolář.
3: V nebi snad ti prominou, že si hrála nevěř.
0: Já ten jeho hlas prostě žeru. Přátelé, hrajeme vám hezky česky celé léto, ale i na podzim, zimě a na jaře prostě pořád. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut a malinký kousíček už bude 13:00.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacísklo.cz.
7: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Mega sekáč Ostrava u Futura.
9: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
8: Mega sekáč Ostrava.cz.
10: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí Ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
11: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. I zítra bude obloha téměř bez mráčku. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme většinou jasno a odpolední teploty vyšplhají na 24 až 30 stupňů. O počasí je to všechno, teď už je tu dopravní servis.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Za volantem.
11: V Olomouci ve Studentské ulici zasahují záchranáři a policisté u srážky osobního auta s chodcem. Počítejte tam s omezením. Na Olomoucku je nehoda ještě ve Velké Bystřici v Týnecké ulici. Tam bourala dvě osobní auta a částečně blokují provoz. A na Frýdecko-Místecku v Pražmě na místní silnici se srazilo osobní auto s motorkářem. I tam je provoz částečně omezený. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. A teď už přichází Monika, která má pro vás připravené další zprávy.
16: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Zájemci se můžou zapojit do testování e-dokladů. Na jezeru Most končí část pátrací akce. Česká hvězda Manuel zasáhne do evropského šampionátu.
4: Rádio Blaník.
18: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Už za malou chvíli začne velké testování aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura tím prověřuje stabilitu a také rychlost systému před podzimními volbami. Ten, kdo se zapojí do testu, musí v uvedený čas otevřít aplikaci, přihlásit se PIN nebo biometrií a vyčkat na automatickou aktualizaci dokladu. Cílem je to, aby se co největší počet telefonů pokusil připojit ve stejném krátkém čase. Policie ukončila pátrání po pohřešovaném mladíkovi pod hladinou jezera Most. Po silné bouřce byli pohřešováni dva paddleboardisté. Tělo jednoho z nich našli minulý týden. Po druhém muže budou dál pátrat kontrolami břehu a okolí, použijí k tomu také drony. Už 5 let patří Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně mezi světové klenoty UNESCO. Výročí zápisu si Karlovarský kraj připomene třídenními oslavami s názvem 5 let světový a přiblíží mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
13: Oslavy začnou v pátek 11. září v Mariánských lázních, kde se uskuteční odborná konference Křest novin Great Spa Times a slavnostní zahájení oslav. V sobotu 12. září se program přesune do Karlových Varů. Tam se návštěvníci mohou těšit například na večerní program Festivalu světla s názvem Vary září.
18: Program zakončí v neděli 13. září ochutnávka tradičních lázeňských dobrot ve Františkových lázních. Do mistrovství Evropy vstupují i dvě velké hvězdy české výpravy. Rovnou do semifinále nastoupí čtvrtkařka a halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel ve druhém běhu od 13.53. Kvalifikace čeká u štěpaře Jakuba Vadlejcha, o postup s ním budou bojovat také Martin Konečný a Jan Výška. Do boju zasáhne znovu také desetibojař Vilém Stráský. Tolik zprávy Rádia Blaník a opět pokračuje Pepa.
0: Je to tak, děkuji, Lemoní.
5: Pepa Černý
17: na rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé. Za dvě minutky už bude jedna hodina odpoledne. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste u nás zvyklí. A budeme si taky trochu povídat. Za malou chvilku se podíváme na české e-shopy. A to množství kontrol a hlavně pochybení, to vás překvapí. A v této hodině se podíváme také do Napajedel, protože tam už připravujeme ten náš velký koncert. Zítra to vypukne. Petr Spálený nám zaspívá první písničku v této hodině. Obyčejný muž právě teď na Blaníku. Tak se užijte.

0: Iveta Bartošová a PS na vlnách Rádia Blaník. A z éteru se podíváme na internet. Česká obchodní inspekce odhalila totiž obrovské množství chyb u e-shopů, u internetových obchodů. Ve druhém čtvrtletí letošního roku porušilo předpisy, a teď poslouchejte, neuvěřitelných 91% kontrolovaných obchodníků. O co šlo nejčastěji, to ví mluvčí inspekce František Kotrba.
1: Nejčastějším zjištěním bylo v 61 případech porušení paragrafu 13 zákona o ochraně spotřebitele, který stanoví prodávajícím povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva zvadného plnění, tedy reklamací.
0: To je dobře, že to pan Kotrba takhle hezky na závěr přeložil ten paragraf, že jde o reklamace. Přátelé, dávejte pozor, kde nakupujete. Člověk musí být pořád ve střehu, obzvlášť na internetu. Ale na Blaníku tady si odpočinete, tady vám nic nehrozí, maximálně se vám nějaká písnička nebude líbit. No, ale já myslím, že tahle se vám líbit bude. Petr Kolář, V nebi se nad ti prominou.

0: Tichá dohoda, skupina, která vznikla v roce 1986, a vy víte, co to znamená. To znamená, že rok, který končí šestkou, a když my máme rok, který končí taky šestkou, tak je kulaté výročí. To znamená, že Tichá dohoda má letos 40. výročí, pořád hraje, i když v hodně pozměněné sestavě. A nejbližší koncert je, koukám, 21. srpna v Poličce na multižánrovém festivalu na náměstí od 20 hodin. Tak tam můžete slyšet tuhle písničku určitě, protože si neumím představit koncert Tiché dohody bez večírku osamělých srdcí. Za chvilku Modern Talking a Sherry Sherry Lady, anebo Tereska Mašková s Markem Lamborou, Náš příběh na Blaníku.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
3: Ještě tady, Broučku, vidíš?
4: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mirage,
5: Rybičky, Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
6: Migové,
5: Harley,
6: Xindle X,
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
9: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
10: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na

0: srpna na hradě Bouzov u Mohelnice.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na hradech.
3: Pohodové České rádio.

0: Marek Lambora, Tereska Mašková, Náš příběh. A Tereska ta bude zítra zpívat na našem letním koncertě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak kde pak se zítra sejdeme, víte to? No samozřejmě v Napajedlech. Přátelé, začínáme zítra 5 minut před 16:30 odpoledne v klubu kultury Napajedla Louka. A nejenom, že tam bude Tereska Mašková, bude tam taky skupina Slza, Petr Kolář a Blanická kapela. Dobrou zprávou je, že se neplatí vstupné, protože letní koncerty Rádia Blaník, ty jsou prostě zadarmo, na to se můžete spolehnout. A navíc pro vás máme jednu takovou novinku letošního roku. A to je sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce až 100 000 korun na ruku. Ne až, rovných 100 000 korun na ruku. Tak si pro tu samolepku přijďte do Napajedel zítra. Začínáme 5 minut před 16:30 odpoledne. A samozřejmě kromě samolepky vás tam bude čekat kupa zážitků, úžasné písničky a blanická a tedy pohodová atmosféra. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: No, za chvilku uslyšíte na Blaníku kvalitu Queen a Radio Gaga.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska.
1: Za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
12: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
11: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
12: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
11: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
15: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
14: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
16: Televize Seznam vám dnes nabídne českou komedii z roku 2008. Josef Polášek se představí v roli nenapravitelného sukničkáře, který na svou zálibu pomalu, ale jistě začne doplácet. Komedii František je děvkař uvedeme na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.
1: Pohodové české rád.

0: málo tančím, zpívala skupina Krištof v čele s Richardem Krajčem. Posloucháte Rádio Blaník. Možná si říkáte, kde je Iva, kdy už přijde Iva. Iva si vzala volno, přátelé, budete to se mnou muset dneska vydržet. A na K, vždycky se budeme znát.
1: A já to začínám chápat, že všechno mělo.
0: Já doufám, že se Iva někde válí, že je pod slunečníkem, má klobouk, čte knížku. A teď zvedla hlavu a kouká, zvedla i brýle, kouká na rádio a říká, co z tebe asi vypadne. Karel Gott, kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
2: Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
0: Trošku té vánoční atmosféry takhle v srpnu. Amiraj! Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už budou 2 hodiny.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
5: Jdeme na Hrady.
6: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Miráž,
6: Rybičky, Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
5: Migové,
6: Harley,
5: Xindle X,
6: Tomáš Klus.
5: Jdeme na Hrady.
6: 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
4: Blaník, počasí.
10: Pohodové odpoledne přeje Tereza Musilová. Milovníci horkého léta si v následujících dnech opět přijdou na své. Teploty začínají stoupat. Zítra na Moravě a ve Slezsku naměříme mezi 24 a 30 stupni. Obloha bude většinou jasná. Tolik o počasí a teď už pojďme na silnice.
4: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
10: V Olomouci ve Studentské ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě vyšetřují policisté, provoz je tam omezený. A na Olomoucku je nehoda taky ve Velké Bystřici v Týnecké ulici. Tam se srazila 2 osobní auta. Počítejte s nárazovým zdržením. Pokud jste se i vy sami setkali na svých cestách s nějakými komplikacemi, dejte nám o tom vědět na naši dopravní linku. Má číslo 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu zprávy s Monikou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Premiér Babiš řeší aktuální sucho. Na Vyškovsku se ztratila dvouletá holčička. Ironman omezí provoz v Hradci Králové. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš zamířil na bodní nádrž Slapy. Chce tam řešit sucho a na cestě ho doprovodí ministr zemědělství Martin Šebestián a také generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. Babiš také uvedl, že by obnovil národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018 za bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce. Hodinu probíhalo pátrání po dvouleté dívce na Vyškovsku. Ta na procházce s babičkou vběhla do kukuřičného pole a ztratila se jí z dohledu. Ani jedna se nedokázali najít a žena zalarmovala policii. Do pátrání se jich zapojili desítky spolu s hasiči, dobrovolníky i vrtulníkem. Právě ten dívku vystrašil a její pláč nasměroval záchranáře do míst, kde se nacházela. Během léta ubývá dárců krve. Můžou za to dovolené i cestování do zahraničních destinací a s tím se pak pojí následná karanténa. Třeba Pražský ústav hematologie a krevní transfúze aktuálně hlásí kritický stav. Chybí mu hlavně krev skupin A a 0. Nedostatek mají také další pražské nemocnice, třeba transfuzní oddělení nemocnice na Vinohradech. V Hradci Králové proběhne už třetí mezinárodní triatlonový závod s názvem Ironman. Centrum města zaplní na 3,5 tisíce sportovců z 45 zemí světa. Soupeřit budou v plavání, jízdě na kole a běhu. Velký program ale startuje v sobotu, jak říká mluvčí města Kateřina Rohlíčková.
3: Pořadatel zahájí program opoledně dětskými závody, odpoledne se uskuteční slavnostní zahájení s průvodem vlajek a večer vyrazí sportovci z řad široké veřejnosti na 5-kilometrový noční běh. Po celý den si ale mohou všichni užít den na Labi, případně se mohou zapojit do novinky, kterou je interaktivní městská hra City Quest. V neděli pak bude zahájen hlavní závod Ironman.
2: Akce probíhá až do neděle 16. srpna. Po celou dobu budou ve městě uzavírky a omezení MHD. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Hezké odpoledne, přátelé. Za pár vteřin už budou dvě, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a následující hodina, co se mluveného slova týče, bude patřit mým ctěným kolegům. Vlastovi Sukovi, který je právě teď někde na cestách, protože krajánkuje, a taky přijde Sára Dvořáková, která přinese další dobrou zprávu. To je nositelka dobrých zpráv, to všichni víte. Nositel dobrých písniček, to je Ondra Ládek, tak já mu teď předám slovo a kytaru Xindl.

sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama.
1: Takže toho šlávni, ať vidí kousek světa.
2: Tak kam to bude?
3: Na Bouzov?
2: Na Křivoklát?
3: Nebo na Karlštejn?
2: Jsou věci, které se nemění.
3: Sluníčkové léto na rádiu.

0: Anaka, vždycky se budeme znát. Posloucháte Rádio Blaník a teď se vydáme na výpravu.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Kdo pak dneska krajánkuje? Samozřejmě Vlasta Sok. Vlastíku, já tě zdravím, vítám a povídej, co pro nás máš.
3: Ahoj, taky tě zdravím, přeju dobré odpoledne, pochopitelně tobě i všem posluchačům Rádia Blaník. Já jsem dneska ve Vysokém Mýtě a v rámci dnešního krajánkovského putování se zaměříme na nově otevřené krajské technické muzeum tady ve městě. Mám tu taky pana ředitele Jiřího Junka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Stručně nejprve popište, co je to za muzeum, co tady posluchači uvidí.
4: Tak, naše muzeum je opravdu nové, otevírali jsme v dubnu letošního roku. Uvidí tady celkem 8 různých tematických expozic, které jsou ale zaměřené na vždy nějaké technické obory Pardubického kraje. No a kdybychom to vzali nějak chronologicky, tak jedna z těch expozic začínáme, tak je věnovaná cyklistice, kde se návštěvníci dozví, jak se bicykl vyvíjel, ale také se seznámí s různým výrobci kol v našem kraji, ale v těch expozicích jsou i různé interaktivní prvky, takže návštěvníci si tam můžou celou řadu věcí vyzkoušet, když se konkrétně bavíme u té cyklistiky, tak například zjistí, co to je gyroskopický efekt, může se podívat na zvětšeninu volnoběžky, ale může se také podívat na to, jak vypadá zvonek, protože to máme takový velikánský model 1:10. V cyklistice jsou také trenažery, takže opět návštěvníci si mohou dokonce zkusit jízdu na vysokém kole a dokonce si mezi sebou mohou zazávodit. Další z těch expozic je nejmenší, tak to je věnovaná domácím elektrospotřebičům. Návštěvníci tady uvidí elektrospotřebiče, které určitě mnozí dost dobře znají a ještě mají doma. To jsou vysavače, můžeme třeba zmínit slavný legendární mixer Mira, který ještě možná mnohý chalupář dneska má, protože takovýto mixer opravdu vydrží všechno. No a když se posuneme dál v našich expozicích, tak se dostaneme do expozice, která má takový zajímavý název, a to sice konkrétně Posaďte se u nás. Tato část je věnovaná firmě Hynek Gottwald z Brandýse nad Orlicí, která se později stala součástí národního podniku Karosa. Tato firma ze začátku vyrábila velice takový nádherný designový nábytek, ale postupně zjistili, že vedle toho nábytku mohou dělat i sedačky do automobilů a později i do autobusů. A potom tedy od 50. let, když ten podnik byl součástí Karosy, tak se zde dělali právě sedačky do autobusů a sedačky pro řidiče do nákladních vozidel. No a to všechno tady ta expozice dokumentuje.
3: No paráda. A představte si, že to nejsme ani v polovině toho, co tady můžete ještě zažít. Takže my si to projdeme dál a po 17. hodině si rozebereme další ty expozice. Tak pane řediteli, jdeme na to a po 17. hodině se opět přihlásíme do vysílání. Zatím nashledanou.
4: Nashledanou.
0: Vlastíku moc krát děkujeme.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník.
0: A teď můj oblíbenec Palo Habera. Lásko, necestuj tým vlakom. Posloucháte Rádio Blaník a je přesně 14, nekecám.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: tam.
1: Dej mi ráj, dej. Pojď, zapomenem na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, Miraj ti taky dobudou Eden a bude to přesně příští rok 12. června. Kluci, moc držím palce, lístky se prodávají. Eden 360 a víte, co to znamená? Že v Edenu bude normálně kruhové, no, já nevím, jestli kruhové nebo čtvercové, zkrátka, pódium ve prostředku, jo, že budou lidi všude okolo. Vy mu tam můžete taky být. No, tak Miraj, strašně držím palce, ať to vyprodáte. Europe, Botox a Michal David po cestách růžových už za chvilku na vlnách Blaník.
2: Příběhy s dobrým koncem.
3: Přesně takové máme nejradši.
2: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
3: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole?
2: Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND,
3: kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
2: Každé ráno od 6 do 9.
3: U nás na Blaníku. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
4: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
5: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacisklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacisklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacisklo.cz.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
7: Nové bagry, staré

0: Sladký spánek?
1: Sorolče.
0: Matrace?
1: Maniflex.
0: Maniflex? Magnifik.
1: Užijte si fantastický spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
2: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
3: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
4: Stavebniny Janík.
5: Mega sekáč Ostrava u Futura.
6: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
5: Mega sekáč Ostrava.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
8: Migové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhaus Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
14: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
15: Pohodové české rádio.

0: Michal David po cestách růžových. Jsme došli až k dobré zprávě.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: Už je tady dobrá Sára Rádia Blaník. Sáro Dvořáková, vítej a povídej, co pro nás dneska máš.
2: Ahoj Pepo, mně se to přízvisko, které jsi mi vymyslel, tolik líbí. Že a jo. Samozřejmě přeju krásné odpoledne všem. V botanické zahradě v Praze v Troji vykvetla vzácná rostlina. Jmenuje se osa pulchra. Je nejen mimořádně vzácná, ale také nádherná. Ostatně má to i ve svém latinském druhovém jménu. Jak přesně rostlina vypadá, ví mluvčí této zahrady Michaela Bičíková.
3: Má velké bělavé trubkovité květy, které mohou trochu připomínat květy brukmancí, ale tato rostlina je příbuzná například kávovníku nebo naší svízely. Roste na pacifickém pobřeží Kostariky a jsou tu pouze dvě populace zhruba o 30 rostlinách. To znamená, že tato rostlina je ochranářsky velmi hodnocena, je ve druhé nejvyšší kategorii ohrožení. Naše botanická zahrada získala semena na podzim roku 2019 a podařilo se nám tedy vypěstovat několik rostlin.
2: Máme tu tedy další z živých ukázek toho, jak může péče českých botaniků pomáhat zachraňovat vzácné druhy i tisíce kilometrů od jejich původního domova. Ještě dodám zajímavost, její velké bělavé květy také výrazně voní, a to především v noci. Není to náhoda, opilují je totiž netopíři. Rostlina teď byla kvůli kvetení přesunuta z pěstebního zázemí přímo do skleníku Fata Morgana, takže ji nyní mohou obdivovat i návštěvníci. A v příštím roce by tam navíc měla být vysazena natrvalo.
0: Sáro, že ty jsi tu kytku vymyslela?
2: Ne, podívej jo. Se na opravdu Google, ne, uvidíš, jak krásná je.
0: Netopíři, jo. No dobře, no. Děkuju moc krát. Ať žijou botanické zahrady a Sára, měj se hezky.
2: Ahoj.
1: To byla dobrá zpráva Radia Blaník.
0: Tak a my si dál budeme hrát. Za chvilku třeba Karel Gott, kde pak ty ptáčku hnízdo má?
1: Posloucháte Blaník?
4: A můžeme to vidět.
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
4: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
4: Sluníčkové léto.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
11: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
18: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
17: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: jsem vás chtěl trošku schladit touhle písničkou, tak snad se mi to povedlo. Karel Gott, božský Karel Gott. Na Blaníku, kde vám hrajeme hezky česky už 27 let a budeme v tom pokračovat. Pomůže nám s tím Lucka Vondráčková. Dorazí i skupina, která si říká Poetika. Už nehledám to místo, kde všechno mám. A víte, jak celou tu hodinu zahájíme? Takhle. Půvabné chvíle, Karel Zich měla na očích brýle. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už budou 3 hodiny odpoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Česko má před sebou supertropický víkend a teplo nám bude už zítra. Na Moravě a ve Slezsku naměříme až 30 stupňů Celsia. Obloha bude po celý den slunečná. Taková je předpověď a teď už mám pro vás připravený dopravní servis.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
8: Na D46 pozor před sjezdem na Olšany u Prostějova na 34. kilometru. Je to trasa Olomouc-Vyškov. Bouralo tam osobní auto a skončilo ve svodidlech. Blokovaný je pravý pruh a kolona má necelý kilometr. Zdržíte se taky na trase z Ostravy na Příbor v Petřvaldu. Tam bourala 2 osobní auta a kolona má kolem 0,5 kilometru. S nárazovým zdržením pak počítejte na trase z Opavy na Fulnek za Hradcem nad Moravicí. Po nehodě tam stojí 2 osobní auta. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu zprávy.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Kvůli suchu mají potíže některé elektrárny. BESIP apeluje na bezpečnost na kolech a koloběžkách. Manuel opět zaběhla čas pod 50 sekund.
8: Rádio Blaník. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Současné sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Z víc než 1400 těchto zařízení je nyní zastavená výroba až na 90% z nich. Podle expertů ale současné omezení zásobování elektřinou nehrozí. Vedle velké vodní elektrárny zatím elektřinu vyrábějí všechny. Část z nich ale musela snížit výkon. Léto láká děti na kola a koloběžky. Bezpečnost ale někdy zůstává stranou. Nová analýza BESIPu ukazuje, že skoro polovina zraněných dětských cyklistů při nehodách neměla přelbu. Jak vážná čísla jsou, to přibližuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
16: U cyklistů do 14 let se eviduje celkem 1748 nehod. Při těchto nehodách byly 2 děti usmrceny, 65 utrpělo těžká zranění a dalších 1286 bylo zraněno lehce. Z celkového počtu 1353 zraněných dětských cyklistů nemělo ochranou přilbu 613 dětí.
8: Přilba je přitom pro cyklisty mladší 18 let povinná.
15: V rotterdamském přístavu v Nizozemí došlo k výbuchu. Příčina incidentu není zatím známá, má ale nejméně jednu oběť a několik zraněných. V areálu byly prováděny práce na skladovací nádrži. Fotografie z místa dokazují, že její vnější stěnu výbuch poškodil. Místní společnost produkuje LPG, benzín, naftu a kerosin. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel je ve finále mistrovství Evropy. V semifinále znovu běžela pod 50 sekund. Úřadující halovou mistryni světa porazila jen Polka Natalia Bukovětská, která byla o 24 setin rychlejší. Manuel pokořila hranici 50 sekund poprvé v červnu na diamantové lize v Římě a nyní se jí to povedlo už po páté v sezóně. Finále ženské čtvrtky je na programu v sobotu večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět Pepa.
0: Já tady, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý
14: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, za půl minutku už budou tři, dál si budeme hrát hlavně hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku se vydáme na další cestu s Mirkem Táborským a v této hodině vám také řeknu, co vás čeká zítra ráno na Blaníku, jak můžete získat krásnou výhru. A teď je tady Karel Zich, měla na očích brýle. Tak hezké odpoledne s Blaníkem.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník, teď jsme si dali trošku italštiny a vydáme se na další cestu s Miroslavem Táborským a navážeme na včerejšek.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na výlet podél potoka Javoříčko z Bouzova do obce Javoříčko. Minuli jsme přitom tři rybníky a pozorný pozorovatel uvidí i nenápadný památníček, který upomíná na událost ze samého konce druhé světové války 5. května 1945. Tehdy zde příslušníci SS zastřelili Jana Šlusara. Další tragédie se udála ve stejný den v Javoříčku. Už když se v dálce objeví jeho první střechy, padne vám do oka mohutné sousoší sochaře Jana Třísky a architekta Miroslava Putny z roku 1955. Odkazuje na řádění nacistů, kteří popravili 38 mužů a vypálili vesnici. Pod sousoším je symbolický společný hrob se jmény všech obětí. Nejmladší bylo 15 let, nejstarší 76. Kolem památníku vede krátká naučná stezka, měří pouhý kilometr, ale procházka po ní je opravdu silným zážitkem. Prochází kolem opravených základů vypálených staveb. U každé jsou jména posledních obyvatel a vzpomínky přeživších. Na stezku navazuje muzeum v bývalé škole. A nesmíte si nechat ujít návštěvu její zahrady. Byla otevřena v roce 2024 a láká nejen na modely hradu Bouzov, javořícké školy či vstupní budovy javořických jeskyní, ale uvidíte tu i mnoho dřevěných soch. Jedna upoutá pozornost hned u vchodu. Je to barmanka v životní velikosti, která dohlíží na samoobslužný bar, jehož součástí je také ohniště s pohodlným posezením. Děti mohou na zahradě najít postavičky Krtečka, Ferdy Mravence nebo hlavičky pštrosů. Celý výlet se dá zakončit v bistru v budově zmíněné bývalé školy. A kdo má dost času, může pokračovat dál do javoříckých jeskyní a přesvědčit se tam, co je pravdy na tom, že patří k nejkrásnějším a nejbohatším v republice. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Miroslav Táborský na Blaníku, to je vždycky pohlazení po uchu i po duši, prostě po všem. Jdeme si dál hrát, přátelé. Tohle je Aleš Brychta, jeho možná nejslavnější písnička Barák na odstřel. Tak si ji užijte a krásné odpoledne s Blaníkem.

Take That, slavný boyband, ve kterém začínal Robbie Williams. Já jsem vyrůstal se svou sestrou Kristínou, která byla o 9 let starší, pořád ještě je, a měl jsem plný pokoj Robbieho Williamse, protože poslouchala Take That. Myslím si, že spousta tehdejších dětských pokojíků takhle vypadala. No a Robbie teď v roce 2026 vydal nové album, konkrétně 16. ledna, jmenuje se Britpop. Jsou na něj úžasné ohlasy, já už jsem ho slyšel, několikrát dokonce musím říct, že se mu to zase strašně povedlo. Robbie je prostě originál. On navíc to album

0: a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: poetika.
1: Blízko, tak všechno mám.
0: A blízko, my máme spoustu českých písniček, ale máme pro vás i takový speciální balíček.
2: Radio Blaník vám přináší příběhy s dobrým koncem.
0: To je naše dobré zprávy a příběhy s dobrým koncem. A právě teď v dobrém ránu hledáme tento týden příběhy s dobrým koncem na téma cyklistika. Cyklistický výlet, prostě vaše kolo, co jste s ním zažili a ideálně, aby to teda dobře dopadlo. Klidně tam může být nějaký dramatický prostředek, ale jde o to, aby to byl originální příběh ze života a váš. Vám je napsán. Napište nám ho SMS-kou na číslo 603 118 118 celý ten příběh a Petr Slíva s Adelkou Zahradničkovou zítra ráno jeden vyberou. Bude to poslední, protože jsme hráli od pondělí do pátku a protože je zítra pátek, tak zítra budou vybírat ten poslední příběh a odmění ho balíčkem od MND, který obsahuje bidon, což je cyklistická láhev, cyklistický batoh, je tam taky reflexní pásek, cyklistické nářadí a sada osvětlení na kolo. Tak možná ta vaše historka dostane právě tohle ocenění. No a navíc tím nekončíme, protože na stránce www.mnd.cz/radio tam můžete už teď hrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 tisíc korun. Přátelé, přihlaste se a zkuste to, protože takové kolo za 90 tisíc, to už je výhra jako blázen. mnd.cz/radio. No a zítra poslouchejte pozorně Blaník, protože Péťa Slíva může vybrat právě tu vaši SMS-ku.
2: Příběhy s dobrým koncem. Na Rádiu Blaník.
3: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 tisíc korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
0: Tak a my si dáme za chvilku letní hit Despacito a zahraje nám taky Olympik. Ty slzy dávno vpila tráva. Já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se krásně a zítra v 10 naslyšenou a klidné odpoledne.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Skupina Olympic a písnička Ty slzy dávno vpila tráva. Krásný čtvrtek, přeji hezký poslech Blaníku. Po 16. hodině se těšte na Vanastovy věci. Taky skupinu Činasky. A Petra Nováka. Protože na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
6: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
1: Radio Blaník, počasí.
7: Příjemné odpoledne přeje Tereza Musilová. Závěr pracovního týdne bude slunečný. Na Moravě a ve Slezsku zítra čekáme většinou jasno s teplotami od 24 do 30 stupňů Celsia. Tolik o počasí, teď už se vydáme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
7: Na Ostravsku v Šenově na křižovatce ulic Václavovická a u nádraží bouralo osobní auto, skončilo ve svodidlech, provoz je tam částečně omezený. Na Frýdecko-Místecku ve Vendrini v Záolší na místní silnici se srazilo osobní auto s nákladním, projíždí se pouze Kyvadlově. Na Zlínsku ve Vizovicích došlo k nehodě na Palackého náměstí. U křižovatky s Poštovní ulicí bourala dvě osobní auta. Projíždí se jedním pruhem, počítejte tam s kratším zdržením. A na Uhersku v Hradišťsku je bouračka na příjezdu do Huštěnovic od Sušice. Osobní auto tam srazilo zvěř. Tolik dopravní servis a na řadě jsou zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.

0: zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Superdávka si neumí poradit s některými daty. Baterie elektrokola vážně zranila muže v Plzni. Na Šumavě přibudou nájemní byty. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. S takzvanou superdávkou mají problémy nejen úředníci, ale také klienti. Pro některé je náročné podávání žádostí. Systém Jenda totiž neumí správně pracovat se situací, kdy na jedné adrese žije víc klientů. Týká se to třeba charitních a azylových domů. Superdávka se totiž posuzuje podle domácnosti a systém tak může vyhodnotit víc lidí na jednom místě právě jako domácnost. V Plzni Křimicích zasahovali záchranáři. Cyklistovi tam farálu jedné z firem explodovala baterie do elektrokola v batohu, který měl na zádech. S vážnými popáleninami na 20% těla skončil v nemocnici, kam ho přepravil vrtulník. Případem se zabývají kriminalisté. Železná Ruda staví nájemní byty. V rekreačním městě s více než 1600 obyvateli je po nich výrazná poptávka. Zájemců je až 200 a víc tomu říká starosta Filip Smola.
3: My máme dvě kategorie. Máme sociální byty, kde nájemné je vlastně regulované, vychází pro letošní rok 36-38 korun. A pak v nových bytech, které jsme postavili, konkrétně byty nad Hasičárnou, které jsme dokončili před 3 lety, tam jsme tehdy dávali nájemné 100 korun za metr čtvereční plus inflace. Každý rok to roste.
2: Nové byty vzniknou ve 4 lokalitách. Podíl černého uhlí na výrobě elektřiny v Evropské unii loni klesl na rekordní minimum. Konkrétně šlo o 3,7% bodu. U něho to bylo 5,5%, jak uvádí unijní statistický úřad Eurostat. Co se týká Česka, tak podíl uhlí na výrobě elektřiny činil v roce 2024 36%. Data za loňský rok k dispozici zatím nejsou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Jirka.
4: Já přeji krásný čtvrtek za minutu 16. hodina.
5: Jirka Frélich na Rádiu Blaník.
4: Tak vám přeji hezký poslech. Včera ve středu po 16. hodině tady byla vzácná návštěva Šárka Resková a povídali jsme si i o tom největším hitu Šárky Reskové. Tak za chvíli se k tomu vrátíme, protože si myslím, že to bylo velmi zajímavé povídání, ale teď budeme hrát hezky česky. Vanastovi věci a písnička Anděle a taky Petr Novák a já budu chodit po špičkách.

0: Na Blaníku právě teď Adiemus, no a včera Šárka Resková touto dobou krásné povídání a mimochodem došlo i na Borůvkovou. Největší hit Šárky Reskové, i o tom včera byla řeč.
1: No je, ta se mnou půjde do důchodu a je to docela legrace, já se tomu nebráním, protože někdo mi říká, že už jako přece jí musí mít zhnuseno, ale to je jako písnička, na kterou mám krásný vzpomínky, to tenkrát ještě žil můj muž, to jsme spolu děsně tajně jako chodili a mysleli jsme si, že o tom nikdo neví, prostě ale láska je strašně sobecká a ubližuje potom samozřejmě všude možně. No a je to zvláštní, protože mám spoustu jiných věcí, když někde zpívám, ty lidi si to zpívají jakoby se mnou, ale jako není to jenom Borůvková, jako je herec jedný role, tak já mám takový pocit, že já jsem zpěvačka jedný písničky.
0: No a celé povídání už teď můžete hledat na webu radioblaník.cz a brzy taky vidět, buď na našem webu, nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď už taky Marek Ztracený a písnička Moje milá. Tak pěkný poslech, hezký čtvrtek, posloucháte Rádio Blaník a my vám hrajeme hezky česky.

0: Madonna, písnička Holiday, možná v souvislosti s královnou popu si teď vzpomenete na koncert na Pražském Chodově, kam dorazilo 42 tisíc fanoušků, věřte tomu nebo ne, dnes je to na den přesně 17 let od okamžiku, kdy Madonna těch 42 tisíc fanoušků na Chodově přivítala s hodinovým zpožděním. Ano, všechny nechala hodinu čekat, ta je ostatně tím známá i ve světě, že své koncerty rozhodně nezačíná na čas, ale dává si třeba hodinku, někdy dvě. Místo v 10 koncert v Praze skončil tehdy před 17 lety před půlnocí, což kritizovali místní, protože ten zvuk té Madony se rozléhal všude kolem, ale i kritici, i fanoušci se shodli, že to tehdy bylo výjimečné. No tak už je to 17 let, kdy Madona vystoupila v Praze na Chodově. Teď ale na Blaníku nabídneme třeba skupinu Katapult a Blues.
1: Blues opuštěný.
0: A novinku od skupiny Krištof, Půlnoční hřích, tak si to nenechte ujít. Na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
9: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhaus Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
11: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
12: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
13: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
14: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
13: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
15: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
16: Mirage.
15: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
16: Migové.
15: Harley.
16: Xindle X.
15: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
17: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
15: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
18: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
19: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Paníku a máme krátce po půl páté, ale hlavně je čtvrtek a to znamená, že zítřejší pátek ten jakoby nebyl. Prostě začíná nám zítra po práci víkend. Těšte se o víkendu také na náš speciální pořad v 18 hodin v sobotu a v neděli. Jsou to písničky k táboráku.
1: Písničky k táboráku.
0: Jak víte, letošní léto si připomínáme v sobotu i v neděli ty nejkrásnější písničky, které patří k českému táboráku. Můžete si už naplánovat teď, že si u toho třeba na ohýnku ohřejete buřty, no můžete si k tomu pustit i Rádio Blaník a hlavně my pro vás máme živě zpívanou nedvědovku od Mladých nedvědů. No a teď o víkendu se mi moc líbila písnička 19.
2: Najednou je mě i tobě divu krásných 19 let.
0: Znělo to parádně. Další živě zpívaná nedvědovka, ta bude přichystaná tuto sobotu. Tak se těšte a kromě toho ano, celých 60 minut jen těch nejkrásnějších písniček k táboráku.
1: Písničky k táboráku.
0: A kdyby vám to náhodou nestačilo, tak od 19. hodiny si můžete najít digitální rádio Český Blaník a tam budeme pokračovat až do 10. večerní. Tak už víte, co nás čeká právě v sobotu a v neděli. Zítra je pátek a hrajeme naposledy o cyklistický balíček.
1: Není kolo jako kolo.
3: Tohle stojí rovných 90 tisíc.
1: A přesně 20 takových elektrokrasavců na vás čeká na webu MND. Tak to zkuste.
3: U nás na Blaníku vám k tomu dáme už nyní každé ráno speciální cyklistický balíček
1: s extra výbavou na vaše cesty.
3: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku.
3: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
0: A na Blaníku za chvíli skupina Turbo a písnička Chtěl jsem mít.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.

0: To byl hlas Jana Kratochvílová, písnička Jdi hned ráno tady u nás na Blaníku. Hrajeme si hezky česky a rádi v tom budeme pokračovat i po 17. hodině písničkou Tomáše Kluse. Připojíme i Čechomory a Tady jsme doma. A taky skupinu Jelen, Všude zdejší. Tady jsou české písničky doma, Blaník totiž hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
5: Pohodové odpoledne přeje Tereza Musilová. V následujících dnech nás opět čekají tropy. Zítra naměříme mezi 24 a 30 stupni a obloha bude po celý den slunečná. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
5: K nehodě došlo v Ostravě ve Výškovické ulici u křižovatky s Pavlovou, počítejte tam s omezením. V Olomouci ve Smetanově ulici je bouračka u křižovatky s Fibichovou, srazila se tam dvě osobní auta a dodávka, provoz je omezený. A přibrzdíte taky na výjezdu z Olomouce po silnici 35 ve směru na Mohelnici. Provozu tam překáží porouchané auto. A na Břeclavsku mezi Strachonínem a Šakvicemi havarovala dvě osobní auta, i tady projedete jenom s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko a teď už přichází Monika, která má pro vás připravené další zprávy.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Z vyhořelé budovy ve Zlíně zmizela jedna celá část. K Belskou v Praze otevřou po opravě pro řidiče. Z Japonska se do Česka vrací speciální kmeny dubů. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ve Zlíně už týden pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy. Její součástí byla taky snaha zachránit velkoformátovou plachtu s podobiznou Tomáše Bati. Dnes ale tento pokus zkrachoval. Ve chvíli, kdy bagr dopoledne boural budovu z opačné strany, se zřítila střešní římsa, která strhla také tuto plachtu. V tuto chvíli už je odbouraná celá část do Vavrečkovy ulice. Některé školy musí řešit nový problém související s umělou inteligencí. Do vzdělávání totiž přináší další formu sociální nerovnosti. Zatímco jedni se díky ní učí rychleji a získávají náskok, druzí podle ředitelky vzdělávací organizace Jaček Gabriely Káninké-Repkové nevědí, jak s ní pracovat.
13: Rozhodujúce je, či dieťa vie a umelú inteligenciu správne používať, overovať si jej výstupy a kriticky na nimi premýšľať.
14: Preto, ak škola neposkytne kvalitnú a systematickú podporu v tom, ako umelú inteligenciu používať zmysluplne a správne, rozdiel medzi žiakmi sa môžu ďalej len prehlbovať.
12: Podľa odborníku není dobré umelú inteligenci odmítať. Je potreba s ní umieť vést dialog, ověřovat si zdroje anebo je porovnávať. Po víc než měsíci končí oprava k Belské ulici v Praze. Ta je jednou z nejvytíženějších ulic v metropoli. Na skoro 3-kilometrovém úseku vyměnili silničáři povrch, opravili odvodnění i kanalizační šachty. Po 6. večer je znovu postupně začnou zprovozňovat. Oprava přišla na 580 milionů korun. Les civilizací se vrací zpátky do Česka. Jde o 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů, starých přibližně 6,5 tisíce let, které byly vystaveny na světové výstavě Expo 2025 v japonské Osace. Současná hodnota samotného materiálu je přes 1 miliardu korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a je tu opět Jirka.
0: A 17. hodina je tady taky.
1: Jirka Frélich na Rádiu Blaník.
0: A tak pojďme si hrát hezky česky. Michal David a Děti ráje, za chvíli Helena Vondráčková a písnička Vzhůru k výškám z filmu S tebou mě baví svět. No a pokud vás s námi baví svět, tak jsme rádi. Navíc náš blanický krajánek navštívil Vysoké Mýto a zavítal do Krajského technického muzea a přihlásí se zajímavostmi za pár minut. Tak nás poslouchejte, my si hrajeme tedy hezky česky celé léto.

0: Helena Vondráčková, písnička Vzhůru k výškám a teď náš prázdninový krajánek.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A já zdravím Vlastu Suka, ahoj.
2: Tak já tě podruhé zdravím z Vysokého Mýta v Pardubickém kraji, z Krajského technického muzea, nově otevřeného muzea, a se mnou je tady taky stále pan ředitel Jiří Junek. Dobrý den ještě jednou.
3: Dobrý den.
2: Máte nějakou představu, za jak dlouho si návštěvník stihne to muzeum projít, protože my už tu nějakou dobu jsme a opravdu je to neskutečné. Člověk by se tady zasek i půl dne.
3: Tak kdybyste byl hodně rychlý návštěvník a opravdu to jen tak probíhal, tak si myslím, že minimálně hodinu a půl byste potřeboval. Ale když budete návštěvník, který aspoň občas chvilku se někde zastaví, něco si přečte, něco si vyzkouší, s něčím zahybe, tak je to minimálně na 2,5 až 3 hodiny.
2: No právě, je toho tady neskutečně. Tak pojďme se věnovat dalším expozicím. Už jsme něco naťukli po 14. Co tady máte dál?
3: Tak největší expozici je expozice, která je ve Vysokém Mýtě, tak pochopitelně věnovaná historii firmy Sodomka, kde tedy návštěvník se dozví něco o této úžasné firmě, ale také zde uvidí automobily s karosériemi od pana Sodomky. Další expozicí je expozice s názvem Boj s červeným kohoutem, takže jak už název napovídá, je to část, která se věnuje historii hasičské techniky. No a ten, kdo si tu výstavu projde, tak se vlastně seznámí s jakousi chronologií, jak se vyvíjely jednotlivé typy hasicích zařízení až po stříkačky na automobilech.
2: Taky jsme šli po schodech nahoru a tam lanovka na nás vybafla.
3: Jde o to, že v Chrudimi existovala nádherná, úžasná, veliká firma Transporta, která mimo jiné vedle celých řady výrobků dělala i lanovky. No a tu kabinku, co jste tady viděl, tak ta byla původně vyrobena ve firmě Orličan v Chocni. Konkrétně tato kabinka pochází z lanovky na Černou horu. Tak, no a symbolicky končíme pod střechou v nejvyšším patře, kde je umístěna expozice, která má název Létáme v tom spolu, čili je to o letectví, opět ne náhodou, Pardubický kraj, kolébka českého letectví, protože v Pardubicích byl první aviatik Jan Kašpár. No a poslední expozicí je ta, která má název Když jde venkov s dobou, a zde jsme se zaměřili na to, jak průmyslová revoluce změnila práci v zemědělství. Tam je to moc nádherně vidět, jak se těmi novými stroji v 19. století ta práce v zemědělství výrazně usnadnila a zkrátila.
2: No já 100% doporučuju, otevřeno mají každý den od 9 do 5, ale ještě to není všechno.
3: Jednak to jsou takzvané otevřené depozitáře, kde návštěvníkům umožňujeme podívat se na vybrané podsbírky, ať to jsou třeba militária, chronometry. No a potom tady máme velikou dopravní halu, kde máme naše autobusy a ještě nějakou další velkou techniku. Tuto halu my pro návštěvníky otvíráme přes sezonu, to znamená v letních měsících a potom o víkendech. No a tady jsou věci, které jsou myslitelně spjatý s Vysokými, tento znamená autobusy, karosa, ale pak tady máme i nějakou hasičskou techniku, která rovněž do našeho města patří.
2: Tak jste to slyšeli, tady se rozhodně nudit nebudete. Já vám děkuju, pane řediteli, ať se daří a nashledanou.
3: Moc děkuji a na viděnou.
2: No a už brzy taky uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Děkujeme Vlastíku a zdravíme do Vysokého Mýta a teď už na Blaníku skupina Jelen a písnička Všude zdejší a za chvíli i Čechomoři. Hrajeme si hezky česky.

0: Možná nás někde posloucháte v hospodě, no z hospody hraje pěkná písnička, jsou to Čechomoři a tady jsme doma. Za chvíli i Tomáš Klus. Tomáš Klus je jedním z hlasů, které můžete slyšet v naší písničce Slunce dál svítí a písnička vám může přinést celkem slušné peníze. Víc o tom za chvíli.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
2: Na začátku byl sen. Vytvořit v Ostravě stylovou restauraci, kde se zážitková kuchyně spojí s jemnou elegancí Francie. Sen se stal skutečností a jmenuje se Prostorika. Hledáte místo pro romantickou večeři, oslavu v soukromém salonku nebo svatbu až pro 100 lidí? V Prostorice najdete přívětivost, útulnost a denní menu, na které nezapomenete. Restaurace Prostorika, Slezská Ostrava. Váš zážitek čeká na prostorika.cz.
3: Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacísklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacísklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. zavařovacísklo.cz.
4: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
5: Dobrou noc.
4: Buonanotte.
5: Sladký spánek.
4: Sono dolce.
5: Matrace.
4: Maniflex.
5: Maniflex.
6: Magnifik.
4: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 69 nebo autosklo.com.
8: Nejlepší letní úlovky. Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
11: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
12: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
13: Ostrava, Vítkovice a Opava.
14: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
15: Mirá.
14: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
15: Migové.
14: Harley.
15: Xindle X.
14: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
16: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
14: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
17: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
18: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Chcete trvale zhubnout bez hladově?

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy o

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tomáš Klus a jeho písnička Nina Ano. Stačilo dnes po 11:30 odpovědět Tomáš Klus a 5000 náš posluchač Michal mohl mít doma.
1: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: Je to naše velká letní hra, ve které se hraje o 5000 korun a dokonce teď o 10 000, protože náš posluchač Michal se dovolal sem k nám do Blaníku krátce po 11:30, protože zazněla písnička Slunce dál svítí. No a Michala jsme se tedy zeptali, když s námi chce hrát, kdo zpívá tuto část písničky.

0: závětří. Tak já myslím, že byste to věděli, hlavně je to začátek písničky a pokud se podíváte třeba na YouTube na naši písničku, je to jasné, kdo to je. No a co na to, Michal? Kdo pak zpívá tuto část písničky?
1: Jde o 5000.
2: Teď si nejsem jistý.
1: No tak musíte vystřelit rychle nějaký jméno.
2: No nevím.
0: Naprosto nic netypl. Tak je to na vás. A teď už se hraje o 10 000 korun. Jakmile zazní Slunce dál svítí. Slunce dál. A že to zazní, tak nám volejte na 800 109 109, protože se dostane do hry právě ten první, kdo se dovolá na konci písničky na naše telefonní číslo a zároveň dostane otázku, kdo zpívá tu část ukázky. My dáme zase nějakou jinou ukázku. Tak se podívejte třeba na naše stránky radioblaník.cz, máme tam napsáno, kdo nám zpívá písničku Slunce dál svítí, anebo rovnou na YouTube a tam si dopustíte i s videem, abyste věděli. Hraje se o 10 000.
3: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Ano, a sluníčko nám skutečně do studia dál svítí. Máme krásný letní den a před námi další hezká česká, třeba Pepa Wagner a Nezapírám.
4: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
4: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
4: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
5: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...

0: za 49,90 a Proud obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Pepa Wagner s písničkou Nezapírám a ta 18. hodina se opravdu už přiblížila, čtvrtek nám utíká, abychom byli blíž víkendu třeba. No a co se týká 18. hodiny, těšte se na skupinu Olympic a Vlak, co nikde nestaví.
1: Vlídný průvodčí cestujícím fóry vypráví.
0: Taky Xindla X a Na vodě.
2: Celý můj život plave na vodě.
0: Skupinu Slza, Holka z plakátu.
3: Jenže ty si ho.
0: Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Stavebniny Janí. Stavebniny
7: Janí. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janí.
6: Stavebniny Janí.
7: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
10: Mega sekáč Ostrava u Futura.
11: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
10: Mega sekáč Ostrava.cz.
12: Blaník, počasí.
13: Krásný podvečer přeje Tereza Musilová. Zítřek slibuje hodně sluníčka a vysoké teploty. Na Moravě a ve Slezsku čekáme většinou jasno a naměříme mezi 24 a 30 stupni Celsia. Tolik o počasí a teď už pojďme na silnice.
12: Rádio Blaník.
14: Nejvíc pohody
12: a nejvíc českých písniček.
14: Za každého počasí.
12: Blaník za volantem.
13: Na Novojičínsku na výjezdu z Bartošovic směrem na Kunín bouralo osobní auto, projíždí se pouze kyvadlově. Provoz je omezený taky na Frýdecko-Místecku ve Vendrini v Záolší, kde na místní silnici bouralo osobní auto s nákladním. Tady taky projedete jen jedním pruhem. A na Břeclavsku na výjezdu z Kobylí dejte pozor ve směru na Bořetice. Tam se srazilo osobní auto s traktorem, na místo vyjeli záchranáři, průjezdný zůstal pouze jeden pruh. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Pro Moravu a Slezsko a teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
15: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
16: Stát před volbami otestoval aplikaci e-doklady. Na pětipatrovou budovu ve Štěchovicích dohlédnou hasiči. Jablonec i Hradec zabojují v evropský pohár.
17: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zátěžového testu e-dokladů se účastnilo na 30 tisíc unikátních uživatelů. Proběhl dopoledne a popoledni a zaznamenal 58 tisíc přihlášení a také 6600 nových registrací. Podle digitální a informační agentury a také ministerstva vnitra proběhl úspěšně. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Hasiči ukončili zásah u požáru ve Štěchovicích u Prahy. Od večera tam hořela pětipatrová budova, sousední přízemní objekt, kde sídlila soukromá školka. Uvnitř naštěstí nikdo nebyl a zásah se obešel bez zranění. Škody ale budou za 15 milionů a proč hořelo zatím není jasné. Hasiči budou místo hlídat ještě do zítřejšího rána. Smíchovské nádraží v Praze se mění doslova před očima. Pokračuje modernizace celého areálu. Staví se nová lávka, která propojí Smíchov s Radlicemi a vzniká také moderní technologická budova. Pokračuje mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
18: Výrazně pokročily zejména práce na stávajícím třetím a zcela novém čtvrtém nástupišti. Pro veřejnost se otevřou v říjnu. Nyní dostávají vybavení v podobě přístřešků a také eskalátorů.
16: Celá rekonstrukce má být dokončena na konci roku 2028. Fotbalisty Hradce Králové čeká v evropské lize těžký úkol. Po dvetě třetího předkola se pokusí o obrat proti Bešiktaši Istanbul. Pokud se jim to povede, zajistí si podzimní start v pohárech. Pokud ne, přejdou do posledního předkola konferenční ligy. Zápas začne v 7 večer. Jablonečtí pak chtějí v Rize stvrdit postup v konferenční lize a utkání začíná v 6:30, tedy za půl hodiny. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět Jirka.
0: A já přeji hezký čtvrtek.
3: Jirka Frérich na Rádiu Blaník.
0: Teď jsme si s Monikou libovali, jak máme krásné léto, jak máme hezký den. Není to tak? Je to tak?
16: Je to paráda, krásné
0: paráda,
16: stupně.
0: Ano, ano. Tak můžete s námi vyrazit třeba na vodu. A pokud na to nemáte čas, tak my vás na vodu vezmeme s Ksindlem X. Tady je písnička na vodě. No a za chvíli vás vezmeme na jeden skvělý film. Na premiéru komedie, která už byla v kinech a je skvělá. No tak za chvíli. Já vám nechci prozradit víc a zůstaňte s Blaníkem. Hrajeme si hezky česky celé léto.
19: Trpí závadou, je častěji na dně.

0: Slovenská zpěvačka, skupina PH, písnička Zpomal, Katarína Knechtová nám zpívala a teď se vypravíme do minulosti na premiéru jedné komedie, úžasné komedie Oldřicha Lipského, protože zítra se vypravíme po deváté v rámci tajemného roku právě do stejného období.
1: Pojď sem, nedomo, hele, já to vidím tak, nejdřív trochu proluftujeme ženský, jo, pošleme do Hajan, jo, a potom, tak si to pro sebe. Si dáme li cítáčka.
0: Úžasná komedie. Zítra po deváté zase tajemný rok. No a v rámci toho konkrétního tajemného roku koukal jsem moc krásné písničky. Karel Gott, Helena Vondráčková, rozhodně je na co se těšit. Tom Andraže a Šrouby a Matice. Ty už přišli o pár let později, ale na Blaníku si hrajeme teď právě takovou písničku. Hrajeme si hlavně hezky česky. Tak si užijte Mandraže a zítra po deváté tajemný rok.

0: Alice Springs a písnička Vrať se mi zpátky, za chvíli i Slza a Holka z plakátu. Jenže ty jsi holka z plakátu. A pokud si přejete buď holku z plakátu jako zpěvák skupiny Slza Petr Lexa, nebo si přejete, ať se někdo vrátí zpátky jako Alice Springs, tak si můžete přát zase dnes v noci, protože zase budou padat hvězdy. Ano, maximum bylo v noci na dnešek, ale stále je to období Perseidů velmi silné a budou padat hvězdy. Perseidy konkrétně až do nějakého 24. srpna. Každý den méně a méně, ale ideální čas dnes v noci bude až k ránu před svítáním mezi takovou 4. až 5. hodinou ráno. To doporučují meteorologové, abychom sledovali oblohu tedy v tento ranní čas. Tak si přivstaňte, podívejte se, jak padá hvězda a něco si přejte.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
2: Slyšel jsi, že Chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
3: 4 cm? To ani nepoznáš!
2: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Na okno nebo na auto?
7: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
6: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
7: Sbírejte je s námi celé léto
6: na všech našich akcích a výjezdech.
7: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
6: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
7: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
8: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
9: Pomnictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Pomnictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.pomnictvihavlický.cz.
10: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než stovka umělců od pondělí do pátku roztančí ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
11: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spaní.
12: Dobrou noc.
11: Buona notte.
12: Sladký spánek.
11: Sono dolce.
12: Matrace.
11: Maniflex.
12: Maniflex. Magnifik.
11: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
13: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
14: To jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než pizzař od vedle.
15: No nekecej. 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
14: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz. Protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza. Bo na velikosti prostě záleží.
16: Zpátky! taky do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
16: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
21: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
22: Pohodové České rádio.

0: Skupina Slza a písnička Holka z plakátu, která zcela jistě zítra zazní na blanickém letním koncertě. Zveme vás směr na Pajedla, Zlínský kraj, a protože kromě Slzy tam dorazí také Růžovláska Tereza Mašková. Tak dívej se na mě. A taky blanická kapela, anebo Petr Kolář. Tak si myslím, že je hned celá řada důvodů, proč vyrazit směr na Pajedla zítra při pátku. Krátce před 5:30 začínáme.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Letní koncerty, to je prostě paráda, to si užíváme v Chomutově, to byla nádhera, a teď na Pajedla. Mimochodem, na Pajedlích jsme byli před 2 lety a starosta si to velmi pochvaloval, jak jsem slyšel tady u nás na Blaníku, a já věřím, že si to užijete společně s námi. Žádné vstupné se neplatí, tak jen stačí si zapamatovat zítra za 5 minut 5:30 v podvečer na Pajedla nádvoří Nového kláštera. Tam to všechno vypukne a bude to rozhodně stát za to. Těšíme se.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za okamžik na Blaníku slovenská skupina Elan a taky Petr Kotwald. Je v tahu? Já taky budu v tahu, ale těší se na vás můj kolega Martin Ledinský. Tak si užijte večer s Blaníkem.
1: Příběhy s dobrým koncem.
2: Přesně takové máme nejradši.
1: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
2: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole?
1: Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND,
2: kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
1: Každé ráno od 6 do 9.
2: U nás na Blaníku.
4: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
14: Pohodové České rádio.

0: byly Lighthouse Family. Dobrý večer, Blaníci. Za 2,5 minuty bude 7 a teď už vás zdraví Martin Ledinský. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Mezi 7 a 8 Věra Špinarová. Vybrali jste taky Karla Zicha. A šel bych za tou prašnou, co nikdo nesměří. Nebo Michala Šindeláře. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou ke 14 až 9 stupňům, v údolích až k 6 stupňům Celsia. Zítra tu bude další letní den plný slunce a nejvyšší teploty se dostanou na 26 až 32 stupňů Celsia.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
0: Je tu 19. hodina, přejeme krásný čtvrteční večer. Opět dorazila spousta vašich hudebních přání a vzkazů. O písničky si k nám můžete psát pouze s dostatečným předstihem přes naše internetové stránky radioblaník.cz, kde v kontaktech najdete speciální kontaktní formulář. V něm pak všechno jednoduše a pohodlně vyplníte a kliknete na odeslat. Svátek má Alena, takže už teď je jasné, že dnešní písničky na přání budou hodně dlouhé. Do 10. večerní bychom to ale všechno měli stihnout. Milé Alenky, z Blaníku vám přejeme všechno nejlepší a rovnou pojďme na první vaše dnešní přání. Před námi Karel Gott s písničkou Nejsi obyčejná. Vybral jí pan Jiří ze Zlína, který píše: Blaníčku, zahrajte prosím k dnešním jmeninám Alence Papouškové do Moravských Budějovic se vzkazem Alenko, přeji ti vše nejlepší, ke jmeninám posíláme mistra Káju. Kamarád Jirka.
1: Písničky na přání.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď si dáme Svařák od skupiny Harley, napsala Alena z Pardubic. Milé rádio, zahrajte Ale Kratochvílové. Yeah! Ali, vše nejlepší k svátku, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. To ti přeje mamka a tvá sestra, Matýsek a Čačínek. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

Na Blaníku skupina Harley a teď už Věra Špinarová, napsal Petr z Andělské hory. Milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku Hej lásko nečekej od Věry Špinarové, paní Věrce Maršálkové z Bruntálu k jejím dnešním narozeninám. Věrko, máme tě moc rádi a přejeme ti pevné zdraví. Sestra Justýnka, švagr Petr a neteř Zdenka s Láďou. Moc vám děkujeme, jste nejlepší rádio na světě. Teda, my z Blaníku moc krát děkujeme. Yeah.

Tohle byla na Blaníku Věra Špinarová a teď v písničkách na přání Sen od skupiny Lucie a Lenky Dusilové. Písničku vybrala Veronika, která píše: Ivanečko, ty naše pusinečko, děkujeme za všechny ty báječné chvíle pod pergolou, smích a pohodu a hlavně za to, že se staráš, aby naše sklenky nikdy nezůstaly na suchu. Tvoje milované lásky pásky, Verunka a Barunka. Stíny.

0: Na Blaníku skupina Lucie s Lenkou Dusilovou a teď na vaše přání narozeniny od Milana Dyka. Píše Romana z Plzně, báječný Blaníčku, posíláme přání k narozeninám. Milá Adélko, tento den nejsou jen tvé narozeniny, ale také začátek jedné éry. Jsi báječná osobnost a kdykoliv tě vidíme, svítí slunce, jsi důvodem našeho štěstí a vždy společně oslavíme narozeniny. Vše nejpřeje mamka, taťka, brácha s rodinkou, babička, strejda a pac posílá Bob.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Milan Dyk a krásná narozeninová písnička, která se jmenuje Narozeniny. No a teď už naše cesty od Marka Ztraceného napsala Aneta z Jílového. Milý Blaníčku, zahraj pro mou sestru Šárku k 8. narozeninám a babi Marušce k dnešním narozeninám. Přeje Anetka, babi Ivča a děda Martin.
1: Sluníčkové léto.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Marek Ztracený a teď na vaše přání Alenka v říši divů od Karla Zicha, píše Hana z Choltic. Milé rádio, prosím, zahrajte tuto písničku do Choltic pro moji maminku, paní Alenu Štěpánkovou. Maminko, chtěla bych ti touto cestou popřát všechno nejlepší k svátku a popřát hlavně zdraví. Máme tě rádi, tvůj syn Matýsek, tvá dcera Hanka s Romanem a tvůj vnuk Charlie. Toto přání dorazilo z Terezína, milá Alenko, vše nejlepší k tvému svátku, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v práci, aby si byla stále tak veselá a šťastná a nosila dobrou náladu. To ti přejí taťka, mamka, sestra Mirunka, bratr Aleš, neteř Marcelka a kočičky Minísek a Enísek. A Václav z Kožlí u Čížové poslal toto přání. Milý Blaníčku, prosím, zahraj písničku k dnešnímu svátku mojí milované manželce Aleně. S přáním hodně zdraví a štěstí přeje manžel Vašek.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
3: Telegram s adresou

0: Blaníku vám zpíval Karel Zich a za 3 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Malinka od Pavla Nováka. A těšte se taky na Michala Šindeláře nebo na Evu Farnou. Na Blaníku dál hrajeme písničky, které máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
7: Nejlepší letní úlovky v Outlet Arena Moravia právě vrcholí Maxi Outlet výprodej. Ulovte si prémiové značky se slevou až 80%. V sobotu 15. navíc nákupy spojíme s parádní zábavou. Dorazte do Outlet Arena Moravia na žonglerskou show, osvěžující drinky i skvělou hudbu a roztočte kolo štěstí o super ceny. Více na outletmoravia.cz.
8: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
9: Festival pro celou rodinu Folklor bez hranic Ostrava je zase tady. Více než 100 umělců od pondělí do pátku roztančí Ostravské ulice. Každé odpoledne vás budou bavit soubory nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Maďarska, Slovenska, Polska, Indie a Mexika. Více informací na folklorbezhranic.cz.
10: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
11: Mega sekáč Ostrava u Futura.
12: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den. Více novinek i na Facebooku.
11: Mega sekáč Ostrava.cz.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
15: tisku.cz. Náplně hned.
16: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily.

Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď je před námi Malinká od Pavla Nováka. Napsala Jitka z Prahy. Dnes slaví naše mamka a babička paní Alena Tinglová ze Sázavy svátek. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody jí přeje syn Vladimír s přítelkyní Jitkou.

0: Na Blaníku Pavel Novák a teď už Michal Šindelář, napsala Ilona z Prahy. Milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku pro Alenku Haluškovou k jejímu dnešnímu svátku. Milá Alenko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a spoustu radosti a lásky. Písničku posíláme také pro Libora Halušku. Přejeme krásné léto a aby už konečně zapršelo, to vše přejí Pavla a Ilča.
1: Rádio Blaník.
2: Hezký.

0: Michal Šindelář na Blaníku, za 2 minuty bude 8:15. V písničkách na přání za malou chvíli Edita Štaubertová.
1: Babičko, vidí, že mi splníš přání.
0: A do 8:00 taky 3 oříšky od Ivety Bartošové nebo Divokej byl. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
6: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
5: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Písničky na přání.
9: Na rádiu Blaník.
0: Před námi Edita Štaubertová, Babičko, nauč mě Charleston, a píše Milena, která je právě teď ve Španělsku. Milý Blaníčku, prosím zahraj písničku mamince k dnešnímu svátku. Včera v noci z letadla rovnou k nám si zapadla. K svátku ti chci popřát zkrátka, ať si zdravá a usměvavá matka. V kuchyni už pája štěká, místní sýr a sajdr čeká. K tomu hrušky od sousedky, pohostíme naše předky, bezinky už sušíme, na zimu se těšíme, očesáváček v koutě stojí, Niko v dílně zbraně zbrojí. Všechno nejlepší k svátku mami, dcery, Vlasti, Milča a Jarča s rodinami. Zdravíme ze Španělska.
8: Pohodové české rádio.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už Iveta Bartošová napsala Šárka z Dobříše. Tuto písničku posílám své milované mamince Daně. Přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně to zdraví. Tvoje dcera Šárka.

0: Iveta Bartošová na rádiu Blaník. Teď už Tsunami od Divokýho Byla. Tuhle písničku vybral Vladimír a ten poslal toto přání. Dnešního dne slaví 75. narozeniny můj bratr pan Bohuslav Horka, rodák z pražské Hanspaulky. Pevné zdraví, stálý životní elán a ještě mnoho spokojených let ti přeje brácha Vláďa s manželkou Hanou.
1: Písničky na přání. Napište si o něj.

0: Na rádiu Blaník divokej byl, za 4 minuty bude 8. Kvůli pokračujícímu suchu a horku hrozí vznik a šíření požáru na celém území Česka a riziko ještě stoupne o víkendu při zesílení větru. Tak prosím opatrně, hlavně žádné odhazování cigaretových nedopalků nebo rozdělávání ohňů v přírodě. Na mnoha místech platí zákaz. V příští hodině pokračují písničky na přání a v nich už brzy Valdemar Matuška.
1: Prozrať mi můj pane šlechetný.
0: Respektive už za okamžik písnička do věží. Těšte se taky na Hanu Zagorovou. A na vaše přání to rozjede i Jarda Hypochondr. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude jasná a nejnižší noční teploty klesnou ke 14 až 9 stupňům, v údolí až k 6 stupňům Celsia. Zítra bude krásně slunečno, obloha většinou jasná a nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 32 stupňů. Na horách budou teploty šplhat lehce nad 20 stupňů Celsia.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A čím je naše výroba výjimečná? Nejmodernější technologie pomáhají našim lidem tam, kde je práce nejnáročnější. Protože v Broze jsou vždy na prvním místě lidé. My inovujeme, vy rostete. Broze. Společně silnější.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
4: Za minutu a půl bude 8 a písničky na vaše přání pokračují. Teď už slibovaný Valdemar Matuška a písnička Z noci na Karlštejně do věží. A napsal Karel z Prostějova: Moje milá Martičko, k tvým dnešním narozeninám vše nej. Hlavně hodně zdraví, tvůj Karel.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku krásná písnička Dověží od Valdemara Matušky a teď už máma od skupiny Lunetik napsala Gabriela z Chuchelné pro mou mamku Anu Praskovou ze Strahovic k jejím narozeninám. Mamko, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně zdraví a užívej života. Mám tě moc ráda.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Celé.

Lunetik na Blaníku, teď už potulný hráč od Václava Neckáře. Napsala si o něj Hana z Plzně. Ahojky, chtěli bychom se ségrou popřát naší mamince k dnešním 65. narozeninám s přáním hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví přejí dcery Hanka a Růža s Vláďou a vnoučata Oliver, Samuel, Maximilián a Natálka.

Václav Neckář na Blaníku, teď už Karel Gott, Lásko má, napsala Jitka ze Zdic. Můj milý Blaníčku, prosím zahraj písničku Do Zdic u Berouna pro mou maminku Alenu Čmolíkovou a Do Loděnic pro mou sestru Alenu Červenou k dnešnímu svátku. Hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeji Jitka s Robertem a Tereska s Barunkou. Máme tu taky přání od pana Ladislava z Bačkova u Habru. Naší drahé mamince Alence posíláme k dnešnímu svátku to nejkrásnější přání. Maminko, děkujeme ti za tvoji nekonečnou dobrotu, péči a pracovitost, se kterou se o nás celý život staráš. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu a pro radost ti posíláme po rádiu Blaník písničku Máme tě moc rádi, tvoje děti, Láďa, Zdenda a táta Zdeněk.

0: Na Blaníku posloucháte čtvrteční písničky na přání a teď už Tři sestry a pianovka, napsal Maxík z Haratic. Milý Blaníčku, chci udělat hezký den dědovi.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Tři sestry na Blaníku, teď už je před námi Mirek Černý, Zatímco ty spíš, napsala Marie z Českých Budějovic. Zahrajte prosím písničku Zatímco ty spíš Lucii Humplíkové k zítřejším 40. narozeninám. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček, každá z nich ať přinese ti jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky. Ať máš vždycky dobré srdce. Hodně přátel, žádné vrásky. Máme tě moc rádi, mamka, taťka, Zuzanka, Barunka, Jakub a všichni, kterým na tobě záleží.
1: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
0: Mirek Černý na Blaníku, teď už Hana Zagorová a písničku Já nemám strach vybral Adam z Dolního Benešova. Dobrý den, prosím zahrát písničku pro moji milovanou maminku, která má dnes narozeniny. Přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, to je důležité, štěstí a lásku. Ať se ti splní všechna přání, ať se ti daří v práci a hlavně v životě. Všechno se zvládne a bude zase dobře, máme tě moc rádi. To vše a ještě víc přeje syn Adam, dcera Simona a rodina. Všichni.

0: Hana Zagorová na Blaníku, za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás krátce před 9:00 Michal David. Mejdan, mejdan podle plánu, podobá se plánu, a tak skočí kránu. A na vaše přání taky Karol Duchoň, Petr Kolář a za chvilku Věra Špinarová a Jednoho dne se vrátíš. Dnešní písničky na přání tu budou až do 10:00 večerní.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
6: Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny...
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlet po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
10: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirá.
11: Rybičky. Hrady.cz. 14. a 15. srpna Hradec nad Moravicí.
12: Migové.
11: Harley.
12: Xindle X.
11: Tomáš Klus.
12: Jdeme na Hrady.
11: 14. a 15. srpna v Hradci nad Moravicí.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
15: Do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
17: Tisku levně CZ.
18: Náplně hned.

0: přání. Na rádiu Blaník.
1: A teď už jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové, napsala Blanka z Děčína. Milá babičko, vše nejlepší k dnešním jmeninám, hlavně hodně zdravíčka, ti přeje syn Martin s rodinou z Chmeláků. A toto přání dorazilo z Kravska. Milý Blaníčku, nechej prosím zahrát písničku pro pana Stanislava Kloudu z Kravska. Dnes to jsou 3 roky, co nám odešel. S láskou vzpomíná manželka Věra s rodinami a Jára, Mirek a Růža. A z Nekoře napsala Pavlína, milé rádio Blaník, dnes to jsou 2 bolestné roky, co opustil tento svět Dušan Matyáš z Nekoře. Ráda bych mu tam nahoru poslala písničku. Dušánku, vím, že se jednou potkáme a nic nás už nerozdělí. S láskou a úctou k tobě, Pavlína a děti. Za tichou vzpomínku, kdo jste ho znali, děkujeme.

0: Na Blaníku dohrává Věra Špinarová a teď už je před námi šenkýřka od Jardy Hypochondra. Napsala Pavlína z Číhoště. Čas letí zas a zas a už je svátku čas. Přáníčko je pro dvě Alenky, co svůj svátek slaví. Tou první je paní Alenka Vašková ze Světlé nad Sázavou a tou druhou je paní Alenka Svobodová z Číhoště. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, plno správných přátel okolo sebe. To vám ze srdce přejí Rajsovi, Filip, Jana, Eliška a Adámek, Svobodovi, Jirka a Jiřík, holky Práškovi, Pája, Mirka a Domča, Radek, Pepča a Terča.
1: Koláč plný ovoce.
2: Limonáda plná bublinek.
3: I takové je léto s Blaníkem.

hlava. Jarda Hypochondr na Blaníku, teď už Petr Kolář, Ještě že tě lásko mám, to je písnička, kterou vybrala Alena z Mnichova Hradiště. Milí Blaníčku, zahrajte nám prosím na náš velký den, kdy jsme si řekli ano, už s mým manželem Mílou, a zrovna tak naši přátelé a kamarádi s velkým K, Vlastík se Simčou, kteří si dnes s námi řekli také ano. Tímto jim děkujeme i za pomoc, kterou nám stále prokazují. Vám moc děkujeme za zahrání, jsme vaši věrní posluchači. No to rád čtu něco takového, milá Alenko. Vám přejeme taky všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Krásný večer s Blaníkem.

0: Na Blaníku vám zpíval Petr Kolář a teď je před námi Karol Duchoň. Písničku Mám tě rád vybrala Nikola Skřebíček, která píše: Dobrý večer, Blaníčku. Prosím o zahrání písničky pro moji kamarádku Skřebíče, paní Stáničku, pro zpříjemnění odpolední směny. Paní Stáničko, posílám vám pozdrav a doufám, že tuto písničku máte ráda. Také posílám pozdrav všem holkám na křídičku. Děkuji moc. Ahoj, Nikola.
1: V

Na Blaníku dohrává Karol Duchoň a teď už Marie od skupiny Lucie, píše Patrik z Rousínova. Milý Blaníčku, poprosil bychom zahrát pro naší milovanou dceru, sestru, manželku a maminku Denisku Marčíkovou z Rousínova k jejím 30. narozeninám. Máme tě moc rádi.

0: Na Blaníku skupina Lucie a teď už Michal David. Písničku My máme prima rodiče vybrala Jitka z Chlumce. Blaníčku, zahrajte prosím písničku pro mou dceru Alenku se vzkazem. Alenko, všechno nejlepší k svátku. Seš úžasná slečna a my všichni tě máme rádi. Nikdy nezapomeň na to, že jsem tu pro tebe, pro vás. Milujeme tě, mamka, bráchové Tonda a Jirka a přidávají se i sousedé. Napsal taky Tomáš z Čáslavy. Pro kamarády na chatě, Fojtka, Marka, Barču a jejich děti. Díky, že tu můžeme být s vámi. Máme vás rádi, Andul a Chmelda.
1: Písničky na přání. Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky

Michal David na Blaníku, teď už skupina Holky a pro mámu, napsal David z Mladé Boleslavy. Ahoj milí hraví Blaníčku, zahrajte prosím mojí mamince Martičce a tátovi Honzíkovi i celé rodině tam nahoru. Ale také živím Davidovi N a Marušce V i Láďovi L do Mladé Boleslavy a ostatním, co mě znají. Děkuji, posluchač David Rozbek.

0: Na Blaníku holky a pro mámu za 2 minuty bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině. Vybrali jste Milana Drobného.
1: Kdo má víc, než mám já, dobrou náladu mi nosí vára na zrové.
0: A hádejte, jaká písnička tady ještě dneska nebyla. Skoro vždycky je v písničkách na přání. Tak, vy co jste typovali Veronu, máte pravdu. A těšte se taky na Valčíček od Brontosaurů. Na Blaníku máme celé léto, hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou ke 14 až 9 stupňům, v údolích až k 6 stupňům Celsia. Zítra tu bude další letní den plný slunce a nejvyšší teploty se dostanou na 26 až 32 stupňů Celsia.
3: Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
5: Je 9, přejeme krásný čtvrteční večer, písničky na přání pokračují, teď už slibovaný Milan Drobný Ránem azurovým. A tuhle písničku vybrala paní Ilona z Prahy, která píše: Milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku pro moji maminku, paní Pavlu Chmelařovou, pro radost a dobrou náladu, dcera Ilča.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

Takhle krásně vám na Blaníku zpíval Milan Drobný, teď už je před námi Michael Bolton. A k tomu máme tady toto přání, tahle písnička poletí Alence, která dnes slaví svátek. Alenko, pamatuješ, si jak rosa v raní trávě, si den, který se zrodil právě. Si slunce, které ráno vstává, si svěží měkká, hebká tráva. Stále tě mám ve svém srdci, to napsal Bedřich. Tak, tady je Michael Bolton na Blaníku.

Na Blaníku dohrává Michael Bolton a teď už vaše oblíbená Verona Na mě nečekej. Napsal František ze Zaječova. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro moji manželku Alenu Veselou ze Zaječova k jejímu dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a pracovních úspěchů přeje manžel Fanouš s rodinou. Zdravíme taky do obce Radnice, odkud píše Miroslav. Přejeme ti hodně zdraví, neboť je vzácné, taky spoustu štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože jí je málo a aby žít za to stálo. Vše nejlepší Alence z Radnic přejí manžel Míra, dcera Hani s manželem Martinem, syn Mírek, asi Mirek, s manželkou Terezou a vnoučata Anetka, Tomášek, Pavlík a Míša. Martina z Mladé Vožice píše: Dobrý den, zahrajte prosím pro naší kamarádku Alenku Cmíralovou k jejímu dnešnímu svátku její nejoblíbenější písničku. Milá Alenko, přejeme ti vše nejlepší a užij si dnešní den. To ti přejí kamarádky Mirka, Vlasta, Dana, Danuška, Zdenička a všichni z chráněného bydlení v Odlochovicích. Své přání poslala taky Mirka z Pardubic pro mou milou sestru Alenu Šetinovou. Dnes ti budou hrát naší hymnu speciálně pro tebe. Vše nejlepší k svátku, milá sestřičko, veselou mysl, pevné zdraví a nekonečnou radost přejí mamka, Mirka a Vavřinečci. A ještě tu máme přání od Petra, vše jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví k svátku. Ajko ti ze srdce přeje jen tvůj milující Peťan. My z Blaníku se přidáváme všem Alenkám všechno nejlepší a tady je Verona.

0: Jste s Blaníkem. Česká plavkyně Barbora Sémanová se dnes v Paříži stala po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. Vylepšila přitom svůj vlastní český rekord. Barboře, velká gratulace. A my na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už je před námi valčíček od Brontosaurů a písničku vybrala Markéta z Poříčí nad Sázavou. Zdravím všechny posluchače, prosím o zahrání písničky, ať nám v práci ta odpolední utíká. Čau Víťo a Markét.
1: Rádio Blaník.
2: Hezký

0: Brontosauři na rádiu Blaník a teď už Karel Gott s dcerou Charlotte a Srdce nehasnou. Písničku vybrala Káťa z Choltic. Přejeme všechno nejlepší k svátku nejlepší babičce na světě, Aleně Štěpánkové. Máme tě moc rádi, Káťa a Petr. A Tomáš z Tábora píše, milé rádio Blaník, prosíme o zahrání písničky od Karla Gotta. Všechno nejlepší k dnešnímu krásnému životnímu jubileu. Přejeme naší skvělé mamince, babičce, Janě, Janu z Tábora, zárybničné Lhoty. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody a užij si svůj velký den. Synové Tomáš a Radek s rodinami a pan Vladimír. A rádio Blaník se též připojuje ke gratulaci.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání, teď už Arakaina Dimitri, Žít svůj sen, to je písnička, kterou vybrala paní Věra z Jiříkova. Sestřičko Leni, přeji ti k včerejším narozeninám hodně úsměvů na tváři, ať se ti vyplní ty největší přání a ať nás provází při společném bydlení jen pohodové dny. Mám tě ráda, tak všechno nejlepší i od nás z Rádia Blaník.

Na Blaníku a Rakajn společně s Dimitry a teď je před námi Tereza Mašková. Jíst, spát, meditovat, milovat. Napsala Jitka z obce Suchomasty. Prosím, zahrajte Alče Krčílkové k svátku. Vše nejlepší, zdraví a pevné nervy. Zároveň i Andelce, asi Adélce možná, když to posledně nevyšlo. Holky, užijte si to, přeje bábinka Jitka.

0: Na Blaníku Tereza Mašková, za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už za chvíli narozeninová od Jarka Šimka. Tohle je přání pro tebe. A vybrali jste taky Evu Farnou, Marka Ztraceného nebo Helenu Vondráčkovou. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Slunce nám svítí.
1: Je 1000 na ruku.
2: Špičkový manažer si to vydělá

0: svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
3: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
4: Stavebniny Janík.
5: Ford malý a velký. Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
10: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.

0: Na rádiu Blaník.
1: Narozeninová od Jarka Šimka, od Vlasty ze Zbiroha. Dobrý den, prosím o zahrání k narozeninám pro Marcelku a Jirku z Drahoňova újezda. Tady máte přáníčko, tak tiše jako sen přišel vašich narozenin den. Žijte si blaze v plném zdraví, užívejte lásku, co vás baví, ať splní se vám nejtajnější sen. Ať se na vás štěstí směje den co den. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky k narozeninám přeje vaše kamarádka Vlasta, Květoš, Petra, Jana a Lada. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

Orlicí. Dobrý den, milí Blaníku, dneska slavím své 16. narozeniny a posílám pozdrav všem do Jablonného nad Orlicí. Chci si udělat radost a nechat si k dnešním narozeninám zahrát písničku Perpetuum mobile od Evy Farné. Přeji celé redakci hezký večer a děkuji za zahrání. Tomáši, vám taky krásný večer a všechno nejlepší k narozeninám. Napsala Renata ze Stupna taky. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku pro naší Alenku k dnešnímu svátku. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a pořád spoustu radosti se zvířátky. Moc děkujeme a máme tě rádi. Mamka, taťka a sestra Adélka. Yeah.

0: už ne.
1: Na Blaníku Eva Farná a teď už Marek Ztracený. Obuj si mé boty, to je písnička, kterou vybrala Jiřina z Prahy. Milá Kristýnko, přeji ti vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstí a zdraví ti přeje mamka.
2: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Na Planinku dál hrajeme na vaše přání a teď už je před námi Helena Vondráčková. Toto přání dorazilo z Jihlavy. Ač mám spánek bezesný, mě včera sen se zdál a byl o nás. Martine, tohle je pro tebe. Dnes slavíme výročí a já chci, aby náš dnešní den nikdy neskončil. Miluji tě.
1: Já.

0: Na Blaníku Helena Vondráčková a teď už Bruce Springsteen, napsala Pavlína z Mladé Boleslavy. Dobrý večer, ráda bych vás poprosila o zahrání písničky k dnešním narozeninám pro naší maminku Aničku. Posíláme v přáníčku spoustu malých kytiček, každá z nich ať přinese ti jedno z našich přáníček, která mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky. Za vše, co pro nás děláš, moc děkujeme. Pavlína, Pavel a Maty.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy.

Blaníku dohrává Bruce Springsteen a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Václav Neckář s Věrou Špinarovou a Nádherný den. Napsala Šárka z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku, zahraj prosím Aleně. Děkuji.

0: Jste s rádiem Blaník a za chvilinku bude 10. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Noc bude jasná a nejnižší noční teploty klesnou ke 14 až 9 stupňům, v údolích až k 6 stupňům Celsia. Zítra bude krásně slunečno, obloha většinou jasná a nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 32 stupňů. Na horách budou teploty šplhat lehce nad 20 stupňů Celsia. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský. Mějte se hezky.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Stavebniny Janík.
4: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
3: Stavebniny Janík.
4: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
5: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
4: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
5: Stavebniny Janík. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
6: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
7: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
9: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
10: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.

Potřebujete zavařovací sklenice nebo lahve? Na zavařovacisklo.cz najdete vše. Velký výběr pro firmy i domácnosti. Rychlé dodání i osobní odběr v Mošnově u Ostravy. Objednávejte na zavařovacisklo.cz. Sklo, které drží, ceny, které sedí. Zavařovacisklo.cz.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Páteční obloha bude většinou jasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 32 stupňům. Na severovýchodě bude kolem 26, na horách kolem 22. A foukat bude slabý během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
3: Nejoblíbenější, které znáte.
4: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
3: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
4: Ráno od 5 do 6.
3: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
4: Hezky česky na Blaníku.
5: Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
1: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Na pláži u moře,
3: ve stínu Eiffelovky,
2: anebo na dovolené v Tatrách.
3: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Páteční obloha bude většinou jasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 32 stupňům. Na severovýchodě bude kolem 26, na horách kolem 22. A foukat bude slabý během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny... Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Inspirující prostředí.
7: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
6: A šéf, se kterým je radost pracovat.
7: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
6: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
7: Jednoduše, rychle a přehledně.
6: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
7: Bezva práce.
8: Hezky česky.
9: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
8: Rádio Blaník.

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 14. srpna a svátek má Alan. Narozeniny dnes oslaví například československý dabér, herec a režisér Braňo Holiček, kterého znáte třeba jako sokolníka Tomáše z pohádky Král sokolů, režiséra Václava Vorlíčka. Zahrál si také v oblíbeném seriálu Ordinace v růžové zahradě doktora Tomáše Zajíce. Holičkovi je dnes 41 let. Z Blaníků přejeme všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Páteční obloha bude většinou jasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 32 stupňům. Na severovýchodě bude kolem 26, na horách kolem 22. A foukat bude slabý během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Krásné ráno, je pátek 14. srpna, dnes má svátek Alan a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Lipno nad Vltavou hostí ode dneška oblíbenou akci. Lipno Sport Fest startuje v 9:30 dopoledne. Plzeňské Depo 2015 pořádá festival na ulici. Návštěvníky čeká více než 150 účinkujících, několik hudebních scén, klubové koncerty i doprovodný program. V Domažlicích začínají v 6 večer 72. chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Nabídnou na 50 pořadů a 782 účinkujících. Přesuneme se dále do Jaroměře na Náchodsku, konkrétně do umělecké kolonie Bastion. Tam se můžou zájemci těšit na letní mozaikové setkání s programem zaměřeným na tvorbu a popularizaci mozaiky. Areál bývalých skláren hostí dvoudenní sklářský jarmark v Karolínce na Vsetínsku. Akce nabídne koncerty, setkání sklářů i křest knihy o historii města. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Páteční obloha bude většinou jasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 32 stupňům. Na severovýchodě bude kolem 26, na horách kolem 22. A foukat bude slabý během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. Prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz